0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Jsme Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je Nová zelená úsporám.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 15. září. Narozen ve stejném roce jako Bach, a přesto dnes není tolik známý. Hovořím o hudebníku, který se s Johannem Sebastianem ucházel o stejné místo varhaníka. Kdo vyhrál v tomto uměleckém soupeření, i to uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z opery Trubadur Giuseppe Verdiho. Zpíval nám Chicagský symfonický sbor pod vedením Margaret Hillis a doprovázel je Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Georga Scholty. 7 hodin a 4 minuty, to je čas právě nyní 15. září a právě 15. září se také narodil německý hudebník, varhanista, který nese jméno Gottfried Kirchhoff. A právě ten také zažil jedno utkání, nebo chcete-li soutěž, či třeba hudební klání s Johannem Sebastianem Bachem. Bylo to ve městě Halle a to o velmi důležité místo hudebního ředitele a varhaníka v tamní katedrále. Kdo vyhrál, to si nechám na trochu pozdější čas v dnešním ranním vysílání. Oba dva hudebníci byli totiž velmi dobří. Jak to dopadlo? Opravdu o tom trochu později. Teď už hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Zaposloucháme se do třetí části koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur. Hrají nám Florin Paul na housle, Marius Nikidianou na violu a doprovází soubor Kamerata Hamburg pod vedením Emila Kleina.

Slyšeli jsme presto z koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr Es-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála nám Kamerata Hamburg pod vedením Emila Kleina a sola měli Florin Paul a Marius Nikitianu. 7 hodin 11 minut před námi irská lidová melodie, kterou ale i vy dobře znáte, třeba z našeho vysílání Londonerier v úpravě pro housle, violončelo a klavír. Hrát nám budou Nicola Benedetti, Sheku Kane Mason a Benjamin Grosvenor, ale to až je za chvíli, ještě předtím je tu předpověď počasí pro Prahu a pro dnešní den. Dnes bude polojasno až jasno. Ráno ještě se mohou objevit místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpolední teploty vystoupají na 22 až 24 stupňů Celsia.

Slyšeli jsme Londonery Air, lidovou irskou melodii Farančma Fritze Kreislera. Hráli Nicola Benedetti, Sheku Kane Mason a Benjamin Grosvenor. 7 hodin 16 minut a za chvíli se trochu zahřejeme hudbou až ze Španělska. O hudbou Joaquina Rodriga zaposloucháme se do madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr. Desátou část nám budou hrát Pepe Romero a Angel Romero a nebudou sami. Doprovázet je bude orchestr Academy of Sen Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merinera. Předtím ještě informace o dopravní situaci v Praze. Zcela uzavřená je ulice Malešovská kvůli opravě plynovodu. Tam neprojedete. Na Novodvorské se taky opravuje, ale je tam levý jízdní pruh.

0: Klasik Praha.
1: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
5: Na kráji zamíchej.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme krátkou ukázku hudby z nejúspěšnější české počítačové hry, které se za první rok od vydání prodalo celosvětově přes 5 milionů kopií. Mluvím o počítačové hře Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025. A my jsme slyšeli část toho hudby, kterou složili Adam Sporka a Jan Valta, téma Hradu Trosky. Je 7 hodin 25 minut. Za chvíli skutečně stará hudba od Christiana Friedricha Ruppeho. Uslyšíme v podání Wilberta Hazelzeta a Tiny Madhod třetí část sonáty pro flétnu a čembalo. Předtím ale připomínka jednoho známého ve své době hudebníka Gottfrieda Kirchhoffa. Dnes nám možná toto jméno nic moc neřekne, ale ve své době byl natolik schopný, že se mohl utkat i pro nás dnes s velkou barokní ikonou Johannem Sebastianem Bachem. Tento německý varhaník a skladatel se narodil 15. září roku 1685 v Mühlbecku, ale osudový se pro něj stal jiný stánek, nebo spíše jiné město, Halle. Ale o tom víc za chvíli.

Slyšeli jsme hudbu Christiana Friedricha Ruppeho. Byla to třetí část sonáty pro flétnu a čembalo. Zahráli nám Wilhelm Hazelset a Tiny Madhot. 7:32. Za chvíli část z kuchyňské revue ze slavného to dílka Bohuslava Martinů. Zaposloucháme se do finále, do čtvrté části v podání Karla Košárka. A předtím se vracím ke Gottfriedu Kirchhoffovi, k německému varhaníku a skladateli, který měl velké štěstí, neboť se narodil sice farmáři Martinu Kirchhoffovi, ale s velkou podporou místního faráře mohl získat základní vzdělání a později dovolil tatínek také to, aby Gottfried Kirchhoff navštěvoval co by mladík gymnázium v Halle. A to bylo velice důležité, neboť tam se také setkal s Georgem Friedrichem Händlem. Společně studovali u hudebního dirigenta, hudebního ředitele města Halle a také varhaníka Friedricha Wilhelma Zachova, který byl skvělým skladatelem a dal oběma nadaným mladíkům ty nejdůležitější základy v hudbě proto, aby se jejich talent mohl dále rozvíjet.

0: Slyšeli jsme ukázku z úsměvného díla Bohuslava Martinů, už jenom ten název napovídá, že jde o něco lehčího než jen o suché tóny. O kuchyňskou reví. Cyklus skladeb pro klavír, čtvrtou část nám zahrál Karel Košárek. 7 hodin 37 minut, to je čas právě nyní pro ještě jeden návrat do období baroka k jednomu z nejvýznamnějších varhanních skladatelů první poloviny 18. století, kterým je Gottfried Kirchhoff. Jak jste slyšeli, v mládí se setkal s Georgem Friedrichem Händlem, společně studovali u Friedricha Wilhelma Zachova hudbu. No a když tento varhaník a skladatel zemřel, uvolnilo se v hale místo varhaníka v kostele na trhu a o toto místo se utkalo několik mladých varhaníků, mezi nimi i právě Gottfried Kirchhoff a Johann Sebastian Bach. Po provedení zkušební kantáty ke konci roku 1713 byl Bach církevní radou zvolen oním varhaníkem a dokonce byl jmenován 14. prosince roku 1713, ale Johann Sebastian váhal s podpisem smlouvy a o čtvrt roku později v březnu roku 1714 zaslal konečnou a odmítavou odpověď s vysvětlením, že plat nesplňuje jeho očekávání. A tak byl na řadě další adept, ale Kirchhoff zvítězil až ve třetím kole hlasování. To se ovšem podařilo, získal dobré místo, nejspíš nebylo tak dobře placené jako pro Bacha někde jinde, ale pro Kirchhoffa určitě dostačovaly finance. Jeho povinnosti zahrnovaly poté, co získal toto postavení, hru na varhany, jejich údržbu, výuku studentů a vedení městského sboru. Pochopitelně si vydělával i dál svoji hrou, ale také skladbami. My si teď připomeneme varhanní hru, ovšem na ukázce tvorby jednoho z moderních skladatelů, dalo by se říct, pokud srovnáváme s barokními skladateli, neboť se zaposloucháme do varhanní symfonie číslo 5 F-moll Charlesa Marie Vidora, tedy skladatele přelomu 19. a 20. století. Hraje Simon Preston.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Slyšeli jsme vynikající podání jednoho z nejznámějších děl Charlese Marie Vidora. Byla to tokáta z varhanní symfonie číslo 5 F moll. Hrál nám Simon Preston a dohrál ve 7:45. Za chvíli známá předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho, ovšem ve své plné délce. Uslyšíme ji celou v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka.
1: Klasik Praha.
2: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Jsme Klasik Praha.

0: Dozněla celá předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. Většinou je slyšet hlavně ta poslední část a je nejznámější. My se zaposlouchali, jak ji celou zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Za pár vteřin bude 8 hodin, poznáte to i podle znělky zpráv a také se vydáme za dalšími pěknými skladbami. Ještě stále v raním vysílání. Tou první skladbou po zprávách bude Vyznání lásky Friderika Chopina, tedy skladba tohoto skladatele v podání souboru Virtuosi di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Situace v šumavské oblasti kolem Zhůří na Klatovsku, kde se našly toxické látky, zatím není havarijní. Území je ale klasifikováno jako kontaminované. Sanovat jej bude armáda České republiky, oznámil to včera premiér Andrej Babiš. Ministr životního prostředí Igor Červený minulé pondělí navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale tehdy vláda bod přerušila. Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými po oběžné dráze, uvedly včera americké vesmírné síly. To je složka amerických ozbrojených sil zaměřená na vesmírné bojiště. Jedná se o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Podle Ameriky, Rusko a Čína, dva hlavní geopolitičtí rivalové Spojených států, představují potenciální hrozbu pro americké zájmy ve vesmíru. Čína vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity. Rusko zase považuje vesmír za bojiště a věří, že nadvláda v tomto prostoru bude rozhodujícím faktorem v budoucích konfliktech. Město Vyškov slavnostně otevřelo obnovenou zámeckovou zahradu. Zpřístupnění zahrady zahájila komentovaná prohlídka se zahradním architektem Přemyslem Krejčiříkem. Jeho ateliér se částečně inspiroval zachovaným plánem Alžběty Birnbaumové, který byl překreslený podle předlohy z 18. století. Kromě obnovy zeleně a cest jsou součástí zahrady také herní prvky pro děti, workoutové hřiště a prostor pro hry v dolní části. Dnes bude nad Českou republikou jasno až polojasno, ráno a dopoledne se ještě mohou místy objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 16. To už je ze zpráv 8 vše, nyní se zaposlouchejme do Vyznání lásky.
1: Jsme Klasik Praha.

Doznělo Vyznání lásky, skladba Friderika Chopina v podání souboru Virtuosity Praga vedeným Oldřichem Vlčkem. 8 hodin a 5 minut čas pro polonézu S-dur Antonína Dvořáka. Předtím ještě v rychlosti i pro dvě informace o dopravní situaci. Jsou to dopravní nehody, které komplikují provoz v Praze. Jednak v ulici Bělohorská a pak také na Štěrbohorské spojce.

0: Slyšeli jsme Polonézu S. dur Antonína Dvořáka. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Je 8 hodin a připočítejme ještě 11 minut a za chvíli uslyšíme hudbu filmovou od Ennia Morriconeho. Doprovázela jeden velmi zajímavý hudební film, dalo by se říci. A opravdu je nezvyklý, protože v jednom z prvních dnů nového, tedy ve filmu nového 20. století, najde v tomto filmu pomocník z kotelny na palubě zámořské lodi novorozeně. Posádka se o něj stará a protože neví, jak se to novorozeně jmenuje, tak mu posádka dala jméno 1900, tedy počátek nového století. A tento hošík vyrůstal a stal se z něj skvělý klavírista. Na oné zámořské lodi pak bavil v první třídě společnost, která se plavila na této zámořské lodi. O 30 let později se pak o jeho osud zajímá jiný muzikant, prý neúspěšný Max, a hledá, co by za informace ještě o tomto vynikajícím hudebníkovi našel. A možná je najde. To už nechám na vás, pokud se podíváte na film s názvem 1900 psáno číslovkami. A my teď uslyšíme alespoň část hudby Ennia Morriconeho k tomuto snímku.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldchildr. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro Lesní roh, a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla ukázka z díla Karla Stamice. My se zaposlouchali do sóla Emila Drápely, který nám hrál ve třetí části koncertu S dur pro klarinet a orchestr číslo 12. Hrál společně s hráči komorního orchestru Tesariny Radio Brno pod vedením Mirku Krepse. Za 3 minuty bude 9:30 a my budeme poslouchat ještě předtím jednu z árií od Bedřicha Smetany. Je to árie z druhého dějství opery Prodaná nevěsta. Jak možná věřit, zpívá Pavel Černoch a doprovází Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila.

Dozněla árie z druhého dějství opery Prodaná nevěsta. Jak možná věřit? Hudbu Bedřicha Smetany jsme tedy slyšeli krásně prospívanou Pavlem Černochem a také zahranou Českou filharmonií pod vedením Tomáše Netopila. 8:30 a čas pro zahraniční krásnou ukázku hry jednak muziky Antikvy Praha pod vedením Pavla Klikara, ale také soulistů Anny Hlavinkové, Petry Noskajové, Lubomíra Moravce, Stanislava Předoty a Michaela Pospíšila. Společně nám přednesou Domine Crux Tua od Johana Kaspara Ferdinanda Fischera.

Slyšeli jsme ukázku z díla Johana Kaspara Ferdinanda Fischera, rodáka z Krásna v severních Čechách, který působil v Ostrově nad Ohří a pak u bádenského dvora v Rastatu. My se zaposlouchali do jeho skladby Krukstvu a Domine. Zpívali Anna Hlavenková, Petra Noskajová, Lubomír Moravec, Stanislav Předota a Michal Pospíšil a doprovázela kapela Muzikantikua Praha pod vedením Pavla Klikara. Ještě 2 minuty zbývají do 9:15 a to je také čas pro další pěknou skladbu. Tentokrát ze slovácké svity Vítězslava Nováka vybíráme pro tento čas 3. část Zamilovaní. Hraje Státní filharmonie Brno pod vedením Karla Šejny.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Klasik Praha.

Slyšeli jsme první část symfonie číslo 5B Dur Wolfganga Amada Mozarta. Hrál nám soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka a dohrál v 8 hodin a 52 minut. Nyní se budeme moci ještě zaposlouchat do poslední skladby radní nabídky. Zpívat nám bude Julie Rose a doprovázet ji bude na flétnu François Lazarevič, ale zároveň bude řídit i doprovázející orchestr Les Musiciens de Saint-Julien. A my se tak budeme moci zaposlouchat do hudby Honoré d'Ambria. Je to pěkná píseň Sladké ticho našeho lesa.

0: Zaposlouchali jsme se do skladby Honoré d'Ambria, francouzského raně barokního skladatele. Sladké ticho našeho lesa, to nám zpívala pochopitelně v původní řeči Julie Rose, skvělá francouzská sopranistka, mimochodem vítězka pěvecké soutěže Operalia 2023. Pěla za doprovodu Françoise Lazareviče, ten hrál na flétnu a také řídil doprovázející soubor Les Musiciens de Saint-Julien. Toto byla poslední skladba dnešního ranního vysílání. Ty další pro ráno jsou připraveny až na zítřek, pro zítřejší středeční ráno mezi 7 a 9 hodinou, ale skladeb máme mnoho a mnoho, neboť vám pouštíme ty největší hity za posledních 500 let. A tak i v dopoledním vysílání Ondřeje Fischera se dočkáte krásných melodií. Už za chvíli to bude třeba píseň, nebo spíše, řekl bych, skladba Adama Zkoumala. Kejklíř. Je to třetí část z jeho souboru skladeb historky ze Staré Prahy. Přeji vám pěkný poslech a těším se na vás opět zítra ráno.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 15. září, 6 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Jolana a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, také nás můžete naladit prostřednictvím internetu, v mobilní aplikaci nebo v digitálním vysílání DAB. No a naše dopolední vysílání teď zahájila tato efektní klavírní skladba s názvem Kejklíř, pocházející z cyklu Historky ze staré Prahy z pera současného skladatele a klavíristy Adama Skoumala. No a interpretem byl pianista Jan Čmejla, který tuto skladbu natočil mezi jiné na své debutové album vydané v předloňském roce. Co nás v této hodině čeká, tak uslyšíme třeba část z Haydnova oratoria Stvoření, také virtuózní klavírní hudbu France Lista v podání Miroslava Sekery, ale zahraje nám třeba i houslista Josef Suk mladší, také uslyšíme soubor zobcových fléten ensemble Feuerfogel, rovněž si poslechneme hudbu filmovou, no a také si zasoutěžíme. Ještě před 10. hodinou vám stejně jako včera nabídneme vstupenky, které do soutěže věnovala Státní opera v Praze, kde se bude od konce září hrát nové představení muzikál s názvem Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Je to tedy muzikál plný černého humoru s poněkud morbidním námětem, ale také vypovídá lecos o lidské společnosti. Autorem hudby je americký skladatel a libretista Stephen Sondheim. No a my vám nabídneme v dnešní soutěži vstupenky na představení 25. října. Bude to o 14 hodin ve Státní opeře. To bude tedy ještě před 10. hodinou. No a teď nás čeká pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne tentokrát představujeme nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet, které vyšlo 4. září u vydavatelství Pentaton, tedy doslova před pár dny. A jak napovídá

A už název tohoto alba The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla. Soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů, a to od českých, či přesněji moravských autorů. Největším počtem skladeb je na albu zastoupen Leoš Janáček, od kterého zde najdeme nejen oba smyčcové kvartety, ale rovněž kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a vybrané kusy z původně klavírního památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudová žena závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné. Naopak první Janáčkův kvartet inspirovala novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, jenž byl dle svědectví současníků nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem. Jako zajímavost tudíž německé kvarteto před Janáčkovým dílem zařadilo i krátký Tolstého Valčík F-dur. No a dramaturgii pak výrazně dotváří smyčcový kvartet z roku 1936, tedy přesně 90 let staré dílo, a také část písňového cyklu Vteřiny od brněnské rodačky Vítězslavy Kaprálové, jejíž otec byl Janáčkovým žákem. Hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se její tvorba podobá nejen přejímáním folklorních vlivů, ale i živelností a silným individuálním výrazem zřetelným už od mladého věku. Jako hudební ukázku uslyšíme teď z tohoto nového alba třetí větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové. Hraje Signum kvartet.

Na Rádiu Klasik Praha v rámci rubriky Novinka týdne jsme teď poslouchali hudbu Vítězslavy Kaprálové. Byla to třetí část jejího smyčcového kvartetu z roku 1936, což je jedna ze skladeb, které si na své nové album vybral německý soubor Signum Quartet. Kromě hudby Vítězslavy Kaprálové zde najdeme především díla Leoše Janáčka a také jeden krátký valčík od Lva Nikolajeviče Tolstého. Více informací o tomto novém albu si můžete samozřejmě přečíst i na našich webových stránkách v pravidelné rubrice Novinka týdne. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Františka Xavera Brixiho, což byl český klasicistní skladatel, který působil také jako varhaník a regenschory v řadě pražských chrámů v kostele svatého Mikuláše, svatého Havla na Starém Městě, také v katedrále svatého Víta. No a my od tohoto autora teď uslyšíme první větu z jeho symfonie D-dur. Bude to nahrávka České komorní filharmonie, kterou bude řídit Vojtěch Spurný.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash 8, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Špičkový světový varhaník rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.

Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla filmová hudba, kterou napsal skladatel Francis Le pro snímek s názvem Love Story. No a pokud máte rádi filmovou hudbu, tak tady na Klasik Praha se jí pravidelně věnuje samozřejmě i Nikola Bojčev ve svém pořadu Hudba stříbrného plátna, který je tedy speciálně filmové hudbě věnován. No a v zítřejším novém dílu 16. září od 19 hodin třeba nabídne ukázky z nového filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana, tedy samozřejmě hudební ukázky, ale také hudební ukázky z dalších slavných filmových adaptací historických látek. Tak pokud vás tedy zaujala tato pozvánka, tak zítra 16. září od 19 hodin si můžete naladit pořad Hudba stříbrného plátna tady na Rádiu Klasik Praha a my budeme pokračovat teď Rachmaninovem. Druhá klavírní sonáta B-moll tohoto skladatele a její třetí věta.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli hudbu Sergeje Rachmaninova, třetí část ze sonáty číslo 2 bémol pro klavír v podání pianistky a skladatelky Nicole Bokové. No a jak jsem sliboval, tak je tady telefonická soutěž. Dnes soutěžíme se Státní operou v Praze, která do soutěže věnovala dvě vstupenky na jedno z představení muzikálu Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street, což je známé dílo amerického muzikálového skladatele Stevena Sondheima, které bude mít ve Státní opeře premiéry 24. a 27. září. Je to muzikálový thriller o vraždícím holiči, kterého stvární v jedné z alternací Adam Plachetka. Dalšími představiteli budou Jiří Hájek a Aleš Jenis, ale také je to představení, které nabízí i hlubší témata, nabízí reflexy naší společnosti, také je tam romantický příběh, spousta černého humoru. No a vy můžete teď vyhrát dvě vstupenky na představení Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street 25. října ve Státní opeře v Praze. A to za obvyklých soutěžních podmínek, to znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na telefonní číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Populární muzikál Stevena Sondheima Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street se dočkal také filmového zpracování, kde titulní roli stvárnil herec Johnny Depp. No a já se ptám na jméno režiséra, který natočil filmovou verzi muzikálu Sweeney Todd.

Basovou árii z Haydnova oratoria Stvoření Zeit Fruchtbar, ale nám zaspíval basista Kurt Moll, doprovázený symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Na nahrávce dirigoval Leonard Bernstein. No a my jsme teď také soutěžili v uplynulých minutách našeho vysílání o dvě vstupenky, které do soutěže věnovala Státní opera v Praze. Byly to vstupenky na představení Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, což je tedy muzikál, který se bude ve Státní opeře hrát od čtvrtka 24. září. To bude premiéra, nicméně představení se pak bude hrát v celé řadě termínů, ještě také především v říjnu. No a my jsme vám v dnešní soutěži nabízeli vstupenky na říjnové představení v neděli 25.10. od 14 hodin. A v rámci soutěžní otázky jsem se ptal na jméno režiséra, který tento známý muzikál Stevena Sondheima sfilmoval. Původně jsem měl na mysli samozřejmě Tima Burtona a jeho slavnou filmovou adaptaci z roku 2007, ale pan Miloslav, který mi zavolal jako první, si také vzpomněl na filmovou adaptaci režiséra Terryho Hughese z roku 1982, tak tuto správnou odpověď jsem také uznal, no a výherci tedy ještě jednou srdečně gratuluji. Teď nás čeká hudba skladatele Karla Friedricha Abela, poslechneme si první část ze symfonie S-dur v podání orchestru The New Dutch Academy pod vedením Simona Murphyho, no a před 10. hodinou nám pak ještě zahrají skvělí čeští interpreti, třeba houslista Josef Suk mladší anebo klavírista Miroslav Sekera.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Klavírista Miroslav Sekera nám teď hrál jednu z listových, velice technicky náročných, takzvaných transcendentálních etid. Byla to etída číslo 12, přezdívaná Sněhová bouře. No a dále nám zahraje houslista Josef Suk mladší, v jehož podání si poslechneme tuto romanci od Henrika Věňavského. Solistu doprovodí Pražský komorní orchestr.

Posloucháte Radio Klasik Praha, jistě jste rozpoznali tóny Beethovenovy páté takzvané osudové symfonie C-moll. Jejíž první část nám hrála Česká filharmonie na této starší nahrávce, kde dirigoval Paul Klecký, jenž s Českou filharmonií v 60. letech minulého století natočil všechny Beethovenovy symfonie. No a my budeme pokračovat v našem programu teď hudbou anglického skladatele, který se jmenoval Robert Lucas Pearsall, přestože to byl autor období, řekněme, raného romantismu, tak se ve své tvorbě často vracel k renesanční hudbě, jeho skladby velmi připomínají renesanční polyfonii a my si teď poslechneme jeho skladbu s názvem Lay a Garland, kterou nám zaspívá proslulý britský vokální soubor Voices 8.

Tak to byla hudba anglického skladatele Roberta Lucase Piercela. Poslouchali jsme skladbu pojmenovanou Lay a Garland, a to v podání vokálního souboru Voices 8. Skladba stylizovaná tak, aby připomínala renesanční polyfonii. No a vokální soubor Voices 8 můžete slyšet už pozítří i tady v České republice, konkrétně v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, který se v těchto dnech koná na Ostravsku, a 17.9. tam Voices 8 vystoupí v Ostravě v evangelickém Kristově kostele a zaspívají, jak mají ve zvyku, žánrově velice pestrý program, který bude sahat od klasické hudby různých stylových období až po skladby, řekněme, populární, jako třeba Simon a Garfunkel a další. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Nicola Piccinniho, tedy barokního skladatele, který byl ve své době jedním z představitelů neapolské komické opery. Toto bude arie nazvaná Che legge spietata, neboli Jaký nemilosrdný příkaz, z opery Catone in Utica, a zaspívá nám ji kontratenorista Filip Žarusky, který si tuto zcela neznámou arii vybral na své před 3 lety vydané album s příhodným názvem Zapomenuté arie, kam všechny skladby z 18. století natočil premiérově.

Je 10 minut před 10:30. Toto byla arie s názvem Callegia Spietata z pera neapolského skladatele, převážně komické opery Nicola Piccinniho. Zpíval nám kontratenorista Filip Žaruský společně s francouzským ansámblem Le Concert de la Loge, který vede Julien Chauvin. No a dále nás čeká hudba muzikálová. Bude to ukázka z muzikálu o vstupenky, na který už jsme dnes v našem dopoledním vysílání soutěžili, tedy z muzikálu Sweeney Todd, Ďábelský holič z Fleet Street, který složil Stephen Sondheim. Tento muzikál se bude hrát od září také tady v Praze ve Státní opeře a dočkal se i filmové adaptace. My si poslechneme teďka z tohoto jinak poměrně morbidního a hororového muzikálu nezvyklé lyrické až romantické téma, které nám zahraje orchestr Filharmonici města Prahy. Solo na flétnu bude mít Petra Dolejší.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Tlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Krátce po půl jedenácté na Klasik Praha zazněl takzvaný mexický tanec, jeden čas pozapomenuté a pak až poprvé v 90. letech minulého století nahrané dílo George Gershwina. Hrál nám soubor Cincinnati Pops Orchestra pod vedením dirigenta Ericha Kunzla. No a teď tu mám krásnou sborovou skladbu od Gabriela Forého, která se jmenuje Cantique de Jean Racine a kterou nám zaspívá univerzitní sbor Trinity College v Cambridge.

Slyšeli jsme krásnou sborovou skladbu Gabriela Forého Cantique de Jean Racine, kterou tedy skladatel věnoval a kterou pojmenoval po významném spisovateli 17. století. No a my jsme poslouchali nahrávku sboru Trinity College v Cambridge, tedy věhlasného univerzitního sboru z Velké Británie. Dále nás teď čeká hudba Camille Saint-Saëns, tedy dalšího francouzského autora. Bude to teď presto z klavírního koncertu číslo 2 G-moll. Solistou bude Andrew von Oyen, pianista, který často spolupracuje s orchestrem Prague Philharmonia, vystoupí s nimi i letos v září tady v Praze už za pár dní. No a právě orchestr Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma doprovodí klavíristu i na této nahrávce.

Poslouchali jsme teď svěžnou třetí část z klavírního koncertu číslo 2 G-moll Camille Saint-Saëns. Solo hrál klavírista Andrew von Oyen, kterého můžete tady v Praze slyšet ve Dvořákově síni Rudolfina už za pár dní 29. září. Budou to tedy přesně dva týdny do tohoto koncertu v úterý 29. 9., kde Andrew von Oyen zahraje hudbu Sergeje Prokofjeva, klavírní koncert číslo 3 C-dur. Spolu s ním bude tedy účinkovat orchestr, který s ním hrál i na této nahrávce, která právě dozněla, orchestr Prague Philharmonia. No a na programu bude také Schubertova 9. symfonie C-dur, takzvaná Velká. My teď pokračujeme basovou arií pocházející z Handlovy kantáty Aci Galatea e Polifemo. To je tedy kantáta zpracovávající antický námět, kterému se Handel věnoval hned dvakrát, jednak v této kantátě a jednak také ještě pak ve své anglicky zpívané opeře Aces and Galatia. Každopádně je to arie Kyklopa Polifema, nazvaná Fra Lombre el Jorori, která patří k nejnáročnějším basovým áriím v barokní literatuře, zejména pro svůj rozsah přes 2,5 oktávy a veliké skoky, které se v této arii nacházejí. No a my si ji poslechneme teď v podání basisty jménem Luigi de Donato, který natočil tuto arii společně s orchestrem Collegium 1704 na album vydané v předloňském roce, které se jmenuje právě Polifemo a které se tedy zaměřuje na tuto mytickou postavu v různých barokních operách a hudebních stvárněních.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele Francouze Lilyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej, ochotnej,
7: mňam, mňam, mňam. Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha zazněla teď rychlá druhá část ze symfonie číslo 2 H-moll Alexandra Porfirjeviče Borodina. Poslouchali jsme nahrávku slovenských rozhlasových symfoniků, teď je krátce před 11. hodinou a protože je 15. září, Vánoce jsou za dveřmi, tak už si poslechneme také jednu koledu v našem vysílání. Je to koleda s názvem In the Bleak Midwinter, za zimního slunovratu, z pera anglického skladatele Gustava Holsta, kterou nám teď v instrumentální podobě zahraje londýnský festivalový orchestr.

6 minut po 11. na Klasik Praha zazněla teď hudba Antonia Vivaldiho v podání Viléma Veverky. Slyšeli jsme třetí část z hobojového koncertu F-dur a dále si poslechneme poetickou hudbu Clauda Debussyho. Andantino con moto, první arabeska Clauda Debussyho, zazní v podání klavíristky jménem Clara Kermendi.

Poslouchali jsme hudbu Clauda Debussyho, půvabnou arabesku číslo 1, kterou nám zahrála klavíristka Clara Kermendi. K francouzské hudbě se vrátíme třeba také s tvorbou Emmanuela Chabriera za pár minut. No a teď je tady hudba, tedy charakteristicky česká. Je to část cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany.

Dramatickým závěrem teď skončila symfonická báseň Šárka z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Byla to nahrávka České filharmonie, která nám hrála pod taktovkou svého někdejšího šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. No a Českou filharmonii můžete slyšet tady v Praze například v nejbližším termínu 23. září na festivalu Dvořákova Praha. Bude to závěrečný koncert festivalu, kde Českou filharmonii bude řídit dirigentka Elim Chan. Na programu bude hudba Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka, Igora Stravinského a také Sergeje Prokofjeva. V jehož houslovém koncertě číslo 2 se jako solista představí známý houslista Gil Shaham. Pak třeba také Česká filharmonie navštíví Bratislavu. No a na dalším abonentním koncertě 30. září, 1. října a 2. října bude orchestr řídit dirigent Daniel Harding, mezinárodní uznávaný dirigent, v jehož podání zazní hudba Johna Williamse, koncert pro lesní roh a orchestr se solistou Radkem Baborákem, ale také Mahlerova Píseň o zemi. No a my pokračujeme teď hudbou filmovou John Barry a hudba, kterou složil pro bondovku Dech života z roku 1987.

0: Klasik Praha.
1: V chorvatské Dalmácii se narodil hudební skladatel Dalibor C. Vačkář, autor proslulého pohádkového hitu Rozvíjej se poupátko. Kromě hudby se věnoval i psaní básní a divadelních her. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se platí.
8: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Jsou 3 minuty po 11:30, toto byla energická orchestrální rapsodie España, slavné dílo francouzského autora Emmanuela Chabriera, které nám teď zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu. Posloucháte rádio Klasik Praha, opět tu máme Českou filharmonii, tentokrát pod taktovkou Semjona Byčkova a zahrají nám Dvořáka, bude to pomalá věta z Dvořákovy 7. symfonie D moll, ukázka z alba, které vyšlo v roce české hudby, tedy v roce 2024, kdy jsme si také připomínali 120. výročí Dvořákova úmrtí.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali symfonickou hudbu Antonína Dvořáka z jeho 7. symfonie D-moll, jedné ze 3 vrcholných symfonií tohoto českého mistra. Jsme teď vybrali část 2. Poco Adagio, kterou nám zahrála Česká filharmonie pod taktovkou svého současného šéfdirigenta Semjona Byčkova. Teď opět něco v ráznějším tempu. Bude to hudba Edwarda Elgara, známý pochod číslo 1 D-dur z cyklu slavnostní vojenské pochody Pomp and Circumstance, což je pochod, který tradičně také uzavírá britský festival BBC Proms. No a my si poslechneme teď tento pochod v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsme Klasik Praha.

0: Závěrem dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha jsme vyslechli skladbu Josefa Suka z roku 1914, meditaci na staročeský chorál Svatý Václave, která původně vznikla pro smyčcové kvarteto. Suk ji hrával s českým kvartetem, ovšem toto byla možná ještě taková vznešenější verze pro smyčcový orchestr, kterou nám teď zahrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na nahrávce pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtra. To je tedy vše z dnešního dopoledního programu. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Slyšet mě ještě můžete třeba večer od 19 hodin také v pořadu Hudba v miléniu, kde dnes bude mým hostem britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Povídat si budeme nejen o jeho novém albu s Mozartovými hornovými koncerty, které brzy vyjde, ale třeba také o soudobých skladbách, které rád uvádí v premiérách. No a zítra se budu pak těšit na slyšenou opět v dopoledním programu mezi 9. a 12. a už za chvíli mě u mikrofonu vystřídá kolega Ivan Dlask. Následovat teď bude hudba Césara Franka, třetí věta ze symfonie D-moll v podání Filadelfského orchestru a já vám přeji příjemný poslech.
1: Ladíte Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha teď skončilo Allegro non troppo, třetí věta symfonie D moll Cezára Franka, jediné symfonie tohoto autora. Filadelfský orchestr řídil Ricardo Muti. Ondřej Fischer už odešel od mikrofonu a jsem tu já, Ivan Dlaska, bych vás provázel dalšími pořady na Rádiu Klasik Praha, hlavně hudbou, kterou budeme hrát třeba i v této hodině. Za chviličku už jeden z braniborských koncertů Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme i filmovou hudbu či hudbu Leoše Janáčka. Uvedeme taky Te Deum Františka Antonína Ignáce Tůmy či slavné Andante Cantabile Petra Iljiče Čajkovského. Přeji vám krásný den v úterý 15. září, kdy má svátek Jolana.

Braniborské koncerty Johanna Sebastiana Bacha, tak to je lahůdka, jeden koncert jako druhý, teda jako třetí a další, protože těch braniborských koncertů je celkem 6. A my jsme slyšeli ukázku z braniborského koncertu právě, číslo 6 B dur, část Adagio Manon Tanto, tohoto díla, tedy z toho posledního, který je napsán pro dvě violy da braccio, violončelo, dvě violy da gamba, violon a čembalo. Hrála muzika Antiqua Köln na originální nástroje a řídil Reinhard Gebel. Teď se v čase posuneme úplně někam jinam, protože si poslechneme hudbu z filmu z minulého století, teda pravda, z roku 1960, téma z filmu H2S Ennia Morriconeho. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí sám autor.

0: Klasik Praha.
1: Co spojuje jména Radu Lupu, Mari Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehrály Fanny Waterman a Marian Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Leoš Janáček, další autor, kterého jsme mohli obdivovat na Rádiu Klasik Praha prostřednictvím první věty moderátora jeho svity pro smyčce. Je to svita Leoše Janáčka z jeho raného období z roku 1877, to byl ještě studentem. Kamaráda bohemika Prah hrála a řídil Gudny Emilson. A přesouváme se zase ještě zpět po té časové ose až do roku 1745. Vždy taky hrajeme to nejlepší za posledních 500 let a teď se soustředíme na hudbu Františka Antonína Ignáce Tůmy a jeho Te Deum. Poslechněme si právě toto dílo v provedení solistů Czech Ensemble Baroque Choir and Orchestra.

Tedeum je dílo z roku 1745 a napsal ho František Antonín Ignác Tůma pro cisterciácký klášter jako slavnostní skladbu ve Wilhelmingu. Byla tam prováděna u příležitosti svátku Božího těla. Zpívali Romana Kružíková a Pavla Radostová soprány, Monika Jegrová alty, Jakub Kubín tenor a Jiří Miroslav Procházka bas. K ním se přidal Czech Ensemble Baroque Choir se sbormistryní Terezou Válkovou a taky Czech Ensemble Baroque Orchestra nastudoval Roman Válek. Andante cantabile Petra Iliče Čajkovského, to je velice slavná a známá skladba a my si ji teď připomeneme.

Andante cantabile pro violončelo a orchestr teď skončilo od Petra Iliče Čajkovského, tahle ta krásně podmanivá skladba, kterou zahráli na violončelo Gautier Capuçon a s ním orchestr de Chambre de Paris řídil Douglas Boyd. Pokud se zajímáte o večerní koncerty bez smokingu, tak určitě víte, co budeme dnes večer hrát, protože vše potřebné je uvedené na našich webových stránkách www.classicpraha.cz, ale já teď připomenu, že to bude téma Pelea a Melisandy. Nejprve od Claude Debussyho symfonie Pelea a Melisandy a pak si poslechneme hudbu ke stejnojmenému dramatu Maurice Maeterlinka. Od Jeana Sibelia. Českou filharmonii dnes večer bude řídit Serge Baudot. No a právě teď se rozezní už další skladba starší na rádiu Klasik Praha a to bude dílo Jana Antonína Losiho, který se to dílo vzniklo zhruba kolem roku 1700 a my se teď zaposloucháme do části žig díla Concertus Adur pro loutnu, housle a violu da gamba tohoto skladatele. Účinkuje Och Ensemble, jak se správně čte, s Martinou Pastuškou v čele, na loutnu Jan Čižmář, na housle Martina Pastuška právě a na violu da gamba Křištof Ferlus.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Tohle je Klasik Praha.

Na slova romantického básníka Roberta Louise Stevensona napsal Ralph Vaughan Williams písňový cyklus Songs of Travel. Jsme jednu píseň teď slyšeli. Zpíval baritonista Roderick Williams a na klavír hrál Ian Burnside. Je tu poslední skladba před zprávami, protože za chviličku už bude 13 hodin. V úpravě pro smyčcové kvinteto a cymbál uslyšíme rumunské lidové tance.

0: Rumunské lidové tance nás potěšily před zprávami, které začnou za chviličku na rádiu Klasik Praha. Jsou ty rumunské lidové tance z Alba Talichova kvarteta Gypsy Melodies. To je podle Dvořákova cyklu. Nahrávka vyšla v roce 2025. Úpravy je pro smicové kvinteto a cymbál a právě hrálo Talichovo kvarteto a Filip Herák na kontrabas a Lubomír Gašpar na cymbál. A ještě dodám, že autorem té úpravy díla Bély Bartoka je Jiří Kabát. Teď už je po 13. hodině.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vojenská policie zasahuje od brzkého úterního rána v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a na dalších místech v České republice. Zadržela tři lidi, kteří v minulosti působili anebo dosud působí pozici náměstků ředitele ústřední vojenské nemocnice. Potvrdila to mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková s tím, že v případě jde o veřejné zakázky nemocnice. V tomto případě. Policie nezdělila, o jaké trestné činy ani osoby se jedná. Mluvčí vojenské policie dodala, že současné vedení ústřední vojenské nemocnice při probíhajícím prověřování případu s policií plně spolupracuje. Závod o stále výkonnější umělou inteligenci začíná mít nového a velmi hlasitého kritika. Po státech a společnostech vyvíjejících nejpokročilejší AI chce, aby vývoj dostal jasnější mantinely také OSN. Americký prezident Donald Trump ale omezení odmítá. Jedinou kontrolou či mantinely, které AI potřebuje, je silný a chytrý prezident s vysokým IQ a USA ho mají, napsal Trump na sociální síti Truth Social. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk podle serveru The Independent varoval před skokovou změnou směrem k větším existenčním rizikům a vyzval k urgentní mezinárodní akci. Jedno ze dvou míst v Pelhřimově opustí už brzy Muzeum rekordů. Provozovatel zavře expozici v tamní Dolní nebo také Jihlavské bráně, která už svými prostory potřebám muzea nevyhovuje. Nové místo našli tvůrci o 40 kilometrů dál v Jindřichově Hradci. V nejmenším okresním městě Vysočiny zůstane i nadále hlavní expozice Zlaté české ručičky, která se dočká rozšíření. V Jindřichově Hradci obsadí nová expozice první patro bývalých masných krámů v historickém centru města. A ještě počasí. Dnes bude slunečné odpoledne víceméně. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Skotsko si možná málo kdo vybírá jako místo pro letní dovolenou, spíš směřujeme na jih k moři, ne teda za teplem, toho už máme tady až dost a zřejmě se to bude ještě vylepšovat nebo zhoršovat podle toho, jak kdo má rád teplo. Ale Felix Mendelssohn Bartholdy měl Skotsko rád a vytěžil ze svých pobytů v této nádherné zemi, hlavně přírodou a mořem, taky témata. Třeba téma k předehře Hebridy, anebo Fingalova jeskyně, jak se také té předehře někdy říká. Orchestr de Champs-Élysées řídil Filip Ervék. A to už je první skladba po zprávách za námi. Teď uslyšíme koncertní kus pro 4 lesní rohy a velký orchestr. 3. větu tohoto díla Roberta Schumana. Hrát budou hornisté Zdeněk a Bedřich Tilšarovi, Stanislav Suchánek, Emanuel Hrdina a Dvořákův komorní orchestr s dirigentem Františkem Vajnarem.

0: Klasik Praha.
1: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra, celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Zpívání v dešti, ano, to je slavný muzikál, film Singing in the Rain, tedy s hudbou násijou Herba Browna. Gauthier Capuçon se ujal té skladby, hrál na violončelo a spolu s ním britanský národní orchestr, který řídila žena Johanna Malangre. Ta píseň, to se možná málo ví, je mnohem starší. Ona pochází, když ten muzikál byl natočený filmový v roce 1952, tak píseň pochází už z roku 1929. Dál pátrat nebudeme, prostě je to tak a spíš vás pozvu na něco současného, i když samozřejmě tam zase bude znít hudba nejenom stará, ale takzvaná stará, ale také hudba další. No, jedná se totiž o 31. mezinárodní varhanní festival u svatého Jakuba v roce 2026. Ty koncerty se tam konají vždycky ve čtvrtek, a to od 19 hodin. Najdete baziliku svatého Jakuba v Praze na Starém Městě v Malé Štuparské 6 a tentokrát se ten program, a naznačuje to právě i program, jmenuje Nesmrtelný Bach. Začíná v 19 hodin 17. září letošního roku a vystoupí Bernadeta Šuňavská, která je zařazována publikem i odbornou veřejností mezi nejuznávanější špičku světového varhanního umění. Jenom tak pro zajímavost, pochází z Levoče, na svých koncertech opravdu má nekompromisní umělecký profil, je zárukou profesionality a nezapomenutelnost varnění varhanních děl. A koncert, který je doplněn videoprojekcí, který umožní sledovat varhaníka při hře, tak ten je tentokrát sestaven z Goldbergových variací. To je takový hlavní magnet tohoto koncertu, ale uslyšíte i skladbu Bély Bartóka, slovenská lidová píseň z cyklu Snadné kusy z deníku jedné mouchy a taky z cyklu Mikrokosmos Burleska. Číslo 3 zazní a možná, že i samozřejmě nějaké přídavky, když se vám, posluchačům, ten koncert 17. září v 19 hodin a to v bazilice svatého Jakuba bude líbit. A na řadě je teď hudba orchestrální, symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídí Pavle Dešpalio, zahraje Carillon ze svity číslo 1 Arlézanka, Georges Bizeta.

L'Armée de Jacqueline, to je nádherné dílo pro violončelo a orchestr, které napsal Jacques Offenbach a zahráli Shekukane Mason na violončelo a symfonický orchestr města Birminghamu, řídila Mirga Gražinité Tyla. Teď uslyšíme zajímavý nástroj, který se jmenuje Tiple. A v tomto aranžmá pro tento nástroj a orchestr taky zazní Canario z Fantazie pro šlechtice Joaquína Rodríga. Hrát právě na tento nástroj bude Juan Manuel Araque Rueda, kolumbijský hudebník. Ten kolumbijský nástroj mimochodem je druh sopránové vícestrunné kytary. 10 až 12 má těch strun, původně kolumbijská adaptace renesančního španělského nástroje vihuela. Tak si ho pojďme poslechnout, doprovodí ho Česká komorní filharmonie České Budějovice a řídí Vojtěch Sporný.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
9: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Před 14. hodinou teď končí část v kostele ze slovácké svity Vítězslava Nováka. Státní filharmonii Brno řídil Karel Šejna. A už jenom Mefistofeles přijde. Ano, v opeře Ariga Bojta.

0: Odhalili jsme a odehnali taky ducha, který vždy vše popírá v Mefistofelově árii z opery Mefistofeles, Ariga Bojta. Samuel Raimi zpíval a Míchovský rozhlasový orchestr řídil Julius Rudl. No ale jiného ďábla přivítáme i v další hodině, když to bude pouze v naší telefonické soutěži, budeme soutěžit o dvě vstupenky. Na jedno představení Národního divadla, respektive Státní opery. Jedné ze scén Národního divadla. A samozřejmě k tomu bude znít i hudba. Jsou 2 minuty po 14. hodině.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Náš program po 14. jsme začali vystoupením Pražského komorního orchestru, který hrál menuet ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů Josefa Haydna a pokračujeme tímto pořadem.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ano, je to rubrika Novinka týdne a tentokrát představuje nové album německého smyčcového kvarteta Signum Quartet, které vyšlo 4. září u vydavatelství Pentaton. Jak napovídá už název alba The Earth Trembled, neboli Země se zachvěla, soubor si vybral díla plná vášnivých emocí a dramatických kontrastů, a to od českých, či přesněji moravských autorů. Největším počtem skladeb je zastoupen Leoš Janáček, od kterého zde najdeme nejen oba smyčcové kvartety, ale rovněž kvartetní úpravy některých částí cyklu Moravská lidová poezie v písních a vybrané kusy z původně klavírního památníku pro Kamilu Šteslovou. Právě tato osudová žena závěru Janáčkova života byla inspirací i pro jeho smyčcový kvartet číslo 2 Listy důvěrné. Naopak Janáčkův první kvartet inspirovala novela Kreutzerova sonáta od ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého, jenž byl podle svědectví současníků nejen hudebním nadšencem, ale i obstojným amatérským skladatelem. Jako zajímavost tudíž německé kvarteto před Janáčkovým dílem zařadilo krátký Tolstého Valčík F-dur. Dramaturgii pak výrazně dotváří smyčcový kvartet z roku 1936 a část písňového cyklu Vteřiny od brněnské rodačky Vítězslavy Kaprálové, jejíž otec byl Janáčkovým žákem. Hudbě o více než 60 let staršího Janáčka se její tvorba podobá nejen přejímáním folklorních vlivů, ale i živelností a silným individuálním výrazem, zřetelným už od mladého věku. A jako hudební ukázku uslyšíme teď třetí větu ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové. Hraje tedy Signum Quartet.

Končí novinka tohoto týdne, tedy pořad, který vám představuje nové nahrávky, tentokrát ten od společnosti Pentaton, a jsme se zastavili teď u hudby Leoše Janáčka a Vítězslavy Kaprálové a dalších autorů, kteří jsou právě na této nahrávce německého souboru Signum Quartet. Tohle byla třetí věta ze smyčcového kvartetu Vítězslavy Kaprálové. Víc informací o CDčku na našem webu. Teď hlavní téma z filmu, který se jmenuje Lancelot a Ginevra z roku 1963. Vznikl ten film a hudbu na základě filmu o artušovských legendách napsal Ron Goodwin a zahraje si Twilight Symphony Orchestra, který řídí Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: Jako strůjce míru mezi znepřátelenými tábory vystupuje François Couperin ve dvou apoteózách na své kolegy skladatele Francouze Lullyho a Itala Corelliho. Nahrávku pořídil slavný Esperion 20 pod vedením Jordiho Savala a poslechnout si ji můžete v pořadu Švédský stůl v neděli od 19 hodin. K poslechu zve autor Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů najednou. www.siegel.cz.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
1: Jsme Klasik Praha.

Známou píseň Caro Mio Ben Giuseppa Giordana zaspívala mezzosopranistka Cecilia Bartoli za klavírního doprovodu Gerdě Fischera. Za chviličku budeme, jak jsem slíbil, na rádiu Klasik Praha soutěžit, předtím ale bude znít ještě hudba a taky je tu jedna pozvánka na zahajovací koncert. Zahajovací koncert svátků hudby v Praze a ne Václav Hudeček a jeho hosté. Už je to 35. ročník a koncertem ve Dvořákově jeseni Rudolfína začne právě 20. října. Václav Hudeček a jeho hosté slavnostní zahajovací večer spojí tentokrát houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle Václava Hudečka jako hostitele se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodní etablovaní pěvci sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Hrát tam bude Prague Filharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Podívejte se na stránky svátků hudby v Praze, tam se dozvíte víc. Další program pak nabídne toho festivalu zase další skladby a všechno je tam na těch webových stránkách svátků hudby v Praze. A my máme taky před sebou houslový koncert a to bude koncert Antonína Dvořáka, finále tohoto díla.

Houslový virtuos Josef Špaček a Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hráli hudbu Antonína Dvořáka. Finále Allegro Giocoso Manon Troppo, jeho koncertu pro housle a orchestr a mol. Slíbil jsem telefonickou soutěž, tak teď už bude vaše příležitost na čísle 739-987-987. To číslo vy, kteří často soutěžíte, většinou znáte, no a zase nesoutěžte vy, kteří už vstupenky máte a navíc ti, kteří jste vyhráli v posledních 14 dnech, tak jak zní pravidla naší soutěže. Já vám dám, myslím si teda, poměrně jednoduchou otázku, ale nejprve si tady musím vzít vstupenky, které jsem měl trošku dál od sebe. Jsou do Národního divadla, do Státní opery, konkrétně na 25. října ve 14 hodin. Pozor, je to opravdu ve 14 hodin, tuším, že je to neděle, jestli jsem se dobře díval. A právě tam můžete jít na představení Svínyho Toda a nebo Ďábelského lazebníka z Fleet Street. Možná jste viděli některý z filmů, který byl podle toho natočen, možná jste viděli i jiné představení, ale tentokrát se v hlavních rolích představí třeba Adam Plachetka, ale budou tam i alternace, to ještě, jak jsem se koukal na webové stránky, moc není určené. Každopádně tohleto dílo, které napsal známý autor taky textu k West Side Story Leonarda Bernsteina, totiž Stephen Sondheim, tentokrát ale na libretto Hugh Wheelera, je dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců moderního muzikálového divadla. On napsal 16 muzikálů a stovky písní. A toto je jedno představení muzikálové, které oběhlo doslova celý svět. Premiéru mělo v tomto případě toto představení Svíny Tod aneb Ďábelský holič z Fleet Street. Toto představení mělo premiéru v Americe, ve Spojených státech amerických. Ale evropská premiéra byla v místě, kde se taky děj tohoto díla odehrává. A teď zkuste tedy určit, kde, v kterém městě to bylo. Máte na to následující chvíle, kdy bude znít ukázka opery Bohema Giacoma Pucciniho. Takže v kterém městě, v které zemi se odehrává děj Svínyho Toda?

0: Nejprve odhlásím tu skladbu o Soave Fanciulla, duet Rodolfa a Mimi z opery Bohéma Giacoma Pucciniho. Zaspívali Christine Opolais a Jonas Kaufmann, zahrál orchestra Nell Accademia Nazionale di Santa Cecilia a řídil Antonio Papano. A teď samozřejmě správná odpověď, ačkoliv Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, tedy muzikál Stephena Sondheima, se odehrává v Londýně, tak měl teda tu premiéru tady, odehrává se v Londýně a premiéra tam byla až poté, co byla premiéra v Americe. Takže to byla ta správná odpověď na mou soutěžní otázku, tedy místem, kde se ten děj muzikálu odehrává, je Londýn, tady Anglie. Stará zlatá Anglie a tam se dějí takovéto věci. Ale určitě se i vy ostatní přijďte na toto představení podívat.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkaj!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Ladíte Klasik Praha.

Balení komedie O jednom dětství vzpoura měla premiéru v roce 1928 v Brně v Národním divadle od Bohuslava Martinu. My jsme slyšeli finále. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a řídil Jiří Bělohlávek. Poslední skladba v této hodině to je romance koncertu pro klavír a orchestra a mol Kláry Schumann.

0: Skončila poslední skladba dnešní této hodiny našeho vysílání romance koncertu pro klavír a orchestra a mol. Kláry Schumann hráli na klavír Beatrice Rana a Chamber Orchestra of Europe řídil Jannik Nese-Segan. Jsou 2 minuty po 15. hodině.
1: Tohle je Klasik Praha.

ale taky pozvánky a uslyšíte i rozhovor. Bude to rozhovor o knížce s Barborou Postráneckou. Víc vám prozradí Martina Klausová krátce před 15. hodinou a 30. minutou. Hrát budeme třeba Čardáš Leo Delíba, od Georga Friedricha Händla ukázku z opery Rinaldo a potom také i hudbu Leonarda Bernsteina z muzikálu West Side Story. No a skončíme tu dnešní hodinu nápojem lásky Gaetana Donizettiho a symfonii číslo 3 Roberta Schumanna. A teď je před námi kniha první preludií pro klavír Claude Debussyho Pahorkina a na kapry. Hraje Ivan Ilič.

Ivan Ilič vám hrál Pahorkina a na kapry, preludí pro klavír z knihy první tohoto díla Claude Debussyho. Teď už budeme poslouchat v té další skladbě Berlínské filharmoniky a Herberta von Karajana. K tomu vás taky upozorním na naše webové stránky, ale ne přímo k tomu, ale myslím k orchestrům jako takovým, že Filharmonie Hradec Králové teď bude uvádět Mou vlast a představí taky nového šéfdirigenta. Můžete si o tom víc přečíst na našich webových stránkách. Letošní sezona už je pro Filharmonii Hradec Králové 49., takže se blíží 50. Neuvěřitelné. A během inauguračního koncertu 17. září od 19.30 se tady představí nový šéfdirigent Jiří Habart, který po 7 letech ve funkci vystřídá švýcarského šéfdirigenta Kaspara Zendera. Přečtěte si víc na našich webových stránkách. Jsou dva koncerty 16. i 17. září v Hradci Králové.

čardáš skončil. Část svity z baletu Coppelia Leo Delibá berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan. A tady je pozvánka, kterou jsem vám slíbil, je do Europarku Štěrboholi a v rámci projektu Europark Art. Se tam můžete teď těšit už na 16. prodejní uměleckou výstavu, tentokrát slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče, která je tam až do 18. října v přízemní nákupní pasáži v Europarku. Tento umělec patří k předním slovenským grafikům, malířům, ilustrátorům. Nejprve vystudoval teda střední školu, ale pak ho talent plynule přivedl k nejvyššímu uměleckému vzdělání na Slovensku. No a v jeho díle najdeme často propojení reality a abstrakce s geometrickými tvary, spirálami a strukturami. Pracoval i třeba na knižních ilustracích, třeba na známých sci-fi titulech z edice Stopy. Je držitelem prestižních cen z mezinárodních soutěží Barcelony, Janova či belgického Cineclass a jeho díla jsou pevnou součástí předních světových galerií. Je tam samozřejmě přístupná ta výstava v době otevření Europarku, Europark Art až do 18. října právě s díly slovenského výtvarníka Petera Augustoviče. Teď hudba Georga Friedricha Händla, Ileana Kotrubaš zaspívá v árii Laša Kio Pianga opery Rinaldo.

0: Klasik Praha.
1: Odmítnout požadavek samotné císařovny? To v 18. století hraničilo s rozsudkem společenské smrti. Přesto to jedna česká hraběnka učinila. Co ji k tomu vedlo? S historikem Janem Štěpánkem poodhalíme dramatický příběh nadané pěvkyně. K poslechu pořadu Spektrum hudby vás zve Filip Sichra. Premiéra v sobotu v 18.00.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: muzikálu Leonarda Bernsteina na libretto Stevena Sondheima si s chutí zahrál také violončelista Gautier Capuçon, kterého teď doprovázel Bretaňský národní orchestr, řídila ho Johanna Malangre a hrál Mambo z muzikálu West Side Story. Teď předám slovo Martině Klausové k tomu následujícímu rozhovoru.
1: Milí posluchači, jak dobře víte, každý čtvrtek vám přinášíme novinky ze nakladatelství Vyšehrad, představujeme nové publikace, no a jednou za měsíc je ta příležitost ještě příjemnější, protože vždycky vítáme jednou za měsíc buď autora nebo redaktora z nakladatelství Vyšehrad a představujeme si jednu z těch novinek poněkud podrobněji. A to je i případ toho dnešního setkání. My budeme hovořit, chtěla jsem říct, máme před sebou, ale zatím nemáme, protože ta knížka čerstvě vychází 14. září, ale budeme hovořit o knížce, která se jmenuje Jak to jenom říct, a podtitul říká, že se jedná o otevřený rozhovor s psychoterapeutkou a disidentkou o paměti, minulosti i překonávání traumatu. A tou hlavní hrdinkou toho příběhu je paní Věra Roubalová a tím, kdo vedl rozhovor s paní Roubalovou, je paní Barbora Postránecká, novinářka, která je teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já jsem moc ráda, že jste za námi přišla. Vy jste vystudovala, pokud vím, Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, řadu let jste působila jako novinářka, řekněme, na plný úvazek ve stálém povolání. A teď jste na volné noze, je to tak?
2: Ano, jsem na volné noze asi 10 let.
1: Jsou nějaká témata, kterým se věnujete přednostně?
2: Hodně to je školství a vzdělávání, to je vlastně už úplně od začátku, co jsem v novinách, což je jako 20 let. A pak jsou tam takové témata jako sociální, vlastně o lidech, kteří neměli takové štěstí, jako většina z nás. A mimo jiné jsou to i děti, které vyrůstají bez rodičů v dětských domovech nebo si našli, jsou v pěstounských rodinách.
1: Vy jste vlastně založila i iniciativu, která se tomu věnuje, a knížku jste vydala.
2: Ano, u Vyšehradu moje první knížka se jmenuje Náhradka a je právě o těch příbězích těch dětí, které vyrůstají mimo svoje biologické rodiny.
1: Teď tady bude vycházet kniha, která je vlastně, jak už jsem říkala, knihou rozhovoru s paní Věrou Roubalovou, což je velmi zajímavá osobnost, k tomu se za chviličku dostaneme. Jak vlastně vznikl ten nápad napsat tuto knihu s Věrou Roubalovou a zachytit ten její životní příběh?
2: Tak já jsem jako novinářka na volné noze, prostě píšu stále nějaké články, mimo jiné spolupracuju s magazínem Reportér, a když v roce 2022 začala válka na Ukrajině, tak jsme vymýšleli texty, rozhovory, které pojednávaly o tom konfliktu, a mimo jiné tam vznikl nápad napsat o tom, jaké to je, když u sebe doma ubytováváte ty uprchlíky, a někdo mi doporučil Věru. Tak jsem si ji jako našla na internetu, četla jsem si tehdy už jako ten její životopis, abych jako věděla, s kým budu dělat jako rozhovor, a už tehdy jsem si říkala, že to je takhle naprosto prostě fascinující, co ona v tom životě všechno má. Ona tam v podstatě má jako všechny ty dějinné události, nebo ten život její se odehrával na pozadí všech těch dějinných událostí 20. století, kromě teda první světové války, jinak je tam prostě všechno. Tak to jsem si říkala už tehdy, že kdybych někdy měla dělat rozhovor nebo knižní rozhovor s někým, takže bych chtěla s ní. Takže když jsme pak dodělali ten text o těch uprchlících, tak jsem se jí ptala, jestli s ní někdo dělá rozhovor knižní. Ona řekla, že ne, a já jsem se jí zeptala, jestli by ho chtěla dělat se mnou.
1: Jak to probíhalo? Byla to pravidelná setkávání, nebo jste si nahrála nějaký objem dat, nebo jste se setkávali po nějakou další dobu a cizelovali jste ta témata?
2: Já teda ještě musím dodat, že od tohohle mého dotazu, kdy teda Věra na to vlastně tak jako kývla, tak ale reálně, než jsme se začali scházet, podle mě uběhly téměř 2 roky, protože Věra nejdřív teda byla hodně zaměstnaná tou válkou, ona prostě je terapeutka, supervizorka, takže jako pomáhala těm Ukrajincům. A pak mi začala ještě říkat třeba nejdřív, že by chtěla, aby v té knížce byli i její bratři, má mladšího a staršího, že nemá tak dobrou paměť a že by jako jí pomohli. Pak to změnila, že by tam vlastně chtěla mít všechny svoje děti. Má 4. A takhle se to furt vyvíjí. To jsem jako nechtěla, jsem chtěla prostě s ní dělat ten knižní rozhovor. Pak zase, že nemá čas, takže takhle to jako pořád ubíhalo, vlastně mě tak jako odmítala. Já už jsem to pak trochu vzdala a nakonec ta Věra se mi ozvala a kývla na to. Já jsem se pak zpětně dozvěděla, že jí trošku přesvědčil její současný manžel František, že je to jako dobrý nápad. A každopádně teda k té vaší otázce, scházeli jsme se podle mě rok přes rok, v celku pravidelně 2-3x do měsíce, vždycky na 2 hodiny. Tak. A prostě postupně jsme probírali ten její život.
1: Když bychom se právě zastavili u těch jednotlivých životních etap, kterými ona prošla, vy říkáte, že vlastně kromě první světové války zachyceno de facto celé 20. století, ona se narodila někdy asi na konci druhé světové války, tak by nám to vycházelo poválečně. Mm-hmm. Do židovské rodiny, pokud se nepletu, takže to samo už říká, že to neměli snadné.
2: Ano, narodila se do židovské rodiny, ale tam je velmi zajímavý, že ona o tom nevěděla, dozvěděla se to okolo 16. roku, protože prostě v té rodině se o tom nemluvilo, což samozřejmě důvodem je to, co se stalo za té druhé světové války. A její dědeček založil židovský muzeum. A to nevěděla třeba, to se prostě dozvěděla až takhle pozdě. A tam byla ještě taková jedna věc, že samozřejmě, když jsem se s ní poprvé sešla, tak jsem jí říkala, že bych chtěla ten její život začít jako probírat chronologicky, ale zároveň jsem se jí zeptala, z čeho se obává při psaní té knížky. A ona mi právě říkala, že se obává toho, že bude muset mluvit o těch svých židovských předcích a o tom židovství a že ona právě o tom dlouho nevěděla. V té rodině se o tom opravdu nemluvilo. A ona ještě dlouho trvalo, než se k tomu ona sama dostala. Vlastně nejvíce k tomu židovství dostala až po revoluci, jako osobně. Takže toho se obávala, takže ta knížka vlastně ještě nevznikala chronologicky. My jsme se začali věnovat jako prvně těm uprchlíkům, kde ona se cítí velmi jako kovaná v tom. A k těm prarodičům jsme se dostali až jako později. Každopádně teda se vrátím k tomu, že ten dědeček byl zakladatel židovského muzea. Teď shodou okolností letos je výročí založení. Její rodiče byli takový ty předváleční komunisti, kteří opravdu jako věřili tomu komunismu a po válce si mysleli, že je to něco, za co stojí jako bojovat a budovat. Jenomže ten táta byl krajský tajemník v Plzni a vlastně byl odsouzen v tom procesu s krajskými tajemníky. Oni byly dva velký procesy se Slánským a s těmi krajskými tajemníky a on byl v tomhle tom druhém procesu. Skončil ve vězení a jako vlastně zrádce. Takže ta máma najednou měla, ta Věry máma měla 3 děti, manželka vlastně zrádce, opravdu se jim jako nežilo lehce. Ta Věra s mladším brachou skončili v dětském domově na nějakou dobu. A pak to přechází, Věra potom, táta se vrátí teda domů, Věra vyrůstá a na vysoké škole se Věra dostane do úplně jiného prostředí a potká tam svého budoucího manžela, podepisují chartu, takže ten život se jde úplně jiným směrem. A po revoluci se potom za takových smutných okolností vrací do Prahy, už bez manžela, jenom s těmi svými 4 dětmi. A vlastně přichází do života ty uprchlíci, jo, je válka na Balkáně, takže vznikají v Česku uprchlické tábory a ona do nich jezdí a vlastně ty uprchlíci už v tom jejím životě zůstávají až do dneška.
1: Tam asi nastalo po té druhé světové válce a potom zavření jejího tatínka těžké prozření v té rodině, proto asi ona se i dostala k té chartě.
2: Právě že ne. Úplně velký prozření tam nenastalo. Oni tomu opravdu jako velmi věřili. Ten táta, maminka teda potom jako relativně brzo umřela a ten táta až potom jako těsně před smrtí vlastně trošku jako to nějak přenastavil.
1: Pochopil, že věci se mají jinak. Nicméně, jak sama říkáte, na vysoké škole se dostala do jiného prostředí, které ji formovalo tím směrem, kterým ona se pak vydala. Oni byli, jak jste říkala, signatáři charty, ona pak byla mluvčí charty, jedna vlastně z posledních mluvčích charty, jestli se
2: napletu. Po revoluci. No.
1: Po revoluci, ano. A oni, co jsem se dívala v náznacích, co byly ukázky z té knihy, třeba také vydávali samizdaty, takže se velmi pilně vlastně zapojili do té činnosti.
2: Ano, oni je přepisovali u sebe doma a ten její muž pak byl taky chvíli jako zavřenej, no. Takže ona třeba má fotky. Máme, bych ještě ráda dodala, že v té knížce první knížku psala, nebo fotila mi do té první knížky Jana Plavec, taková šikovná fotografka a teď jsem jí jako požádala, jestli by mi nenafotila Věru do téhle druhé knížky a ona, takže jsme mimo jiný, máme i dobové fotky nafocený a máme tam fotku, jak Věry maminka je s těma třeba dětma, včetně Věry a ten táta je ve vězení a pak máme fotku, jak je vlastně Věra s těma svýma dětma a ten její muž je ve vězení.
1: Je to opravdu zmapovaný jeden velmi komplikovaný, složitý, bohatě prožitý život, který asi podle toho, co říkáte, svým způsobem opravdu ilustruje ten vývoj nebo ty dějiny toho 20. století.
2: Ano. Ale zároveň není to úplně, že bychom nějak jako dohloubky, jako tak jako historici, no historičky probírali události 20. století. To vlastně ty události jsou jako na pozadí a je tam ten prostě její život, jako i s takovýma těma obyčejnostma, jak prostě oni potom žili s tím prvním mužem mimo Prahu, byli vlastně vždycky někde, kde těch artistů bylo pár jako v okrese. Ona popisuje ten jako život vlastně v celku jako chudej, nebo prostě neměli dobrou práci, že ty chartisti nedostávali dobrou práci, takže ona prostě říká, že třeba v jeden moment měli 100 králíků a že jejich děti neznali jiný maso než králičí, že prostě, když si něco chtěli, a potom tam zjišťujete ještě takový ty věci, že když si třeba něco chtěli říct, tak nemohli doma, takže šli na trávu pro ty králíky a tam si teda říkali ty věci, které prostě neměl nikdo slyšet.
1: Aby tam nebylo velké ucho.
2: A zároveň mě jako velmi bavilo, protože ta Věra je opravdu jako skvělá ženská a taková jako tím životem už tak jako otřískaná, je ošklivý slovo, ale jako v dobrým to myslím, jo? Prostě má ty zkušenosti a takový nadhled a mě jako bavilo řešit, jak se k těm věcem stavila, nebo jak vychovávala ty děti, nebo ona je opravdu taková, ona říká, že s lidma jedná na rovinku, což je třeba pro mě bylo velmi inspirativní, jo. Není vždycky jednoduchý lidem říct, co si myslíte nebo co cítíte. A ona to umí, takže jsem to tak jako nasávala trošku od ní.
1: Je to asi tím, co všechno měla nebo má za sebou a ten život jí prostě dal ten nadhled, který si ona už může dneska dovolit a který tedy takto brilantně předkládá dál. Bude to určitě velmi zajímavé čtení. Já jsem měla možnost paní Robalovou hovořit po telefonu a ona říkala, že tu prezentaci knihy nechá na vás a působila na mě velmi skromně.
2: Ano, ona za prvý má teda hodně, je opravdu hrozně činná, jak jsem říkala, je ta terapeutka, supervizorka, je čestná členka Milionu chvilek pro demokracii, je ve správní radě Člověka v tísni, je pořád zvaná na nějaký debaty, ona se jako nezastaví, není úplně těžký dohnat, když jsme měli ty schůzky, tak opravdu vždycky jako v kalendáři zjišťovala, kdy na mě bude mít čas. A zároveň tam bylo trochu znát, že prostě ona fakt dlouho bojovala s tím, jestli má být jako na obálce knížky, jestli má jako vyprávět ten příběh, jestli jako, nevím jak to, mám pocit, že trošku muži s tím nemají takový problém jako ženy s tou sebeprezentací. Takže to je možná jeden z důvodů, proč. A ona mi to už říkala, když jsme tu knížku dopsali, tak říkala, že jestli teda někam já budu, jako jestli budeme muset někam jako chodit, tak spíš teda já prezentovat tu knihu, než ona.
1: Nicméně určitě, jak už jsem říkala, bude to velmi zajímavé čtení. Na stránkách Vyšehradu jsou asi 2 nebo 3 stránky, které teď už jsou k náhledu. 14. září ta knížka by tady měla přijít na pulty. Jmenuje se, jak už jsem říkala, Jak to jenom říct, tou hlavní protagonistkou, o níž je tam řeče paní Věra Roubalová. No a ten rozhovor vedla nejenom s ní, ale teď i se mnou paní Barbora Postránecká. Já vám moc děkuji za návštěvu a přeji vám hodně úspěchů. Mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Peter Grimes, to je opera Benjamina Britna. Tam v této opeře jsou taky čtyři mořské mezihry. A tohle je Úsvit. Londýnský symfonický orchestr řídil André Prevén.
1: Klasik Praha. Co spojuje jména Radu Lupu, Mary Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehrály Fanny Waterman a Marion Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
6: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
5: Amorino, umění pravého italského geláta.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

Nápoj lásky, to je opera Gaetana Donizettiho a my jsme slyšeli tu známou arii z této opery Una furtiva lagrima v provedení Juana Diego Floreze a orchestra della Comunitat Valenciana. Řídil Daniel Oren. Pomalu končí odpolední programový blok, začne podvečerní a ten odpolední zakončíme částí živě symfonie číslo 3 S-dur Roberta Schumana.

0: V 16 hodin skončila symfonie číslo 3 Esdur Rýnská a část pátá tohoto díla, část živě Roberta Schumana. Vídeňské filharmoniky řídil Ricardo Muti. Připravená je hudba Ernsta Chaussona, jeho koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto. A to už bude po 16. hodině.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Daniel Hope a Liz de la Salle, tedy housle a klavír. A k ním Zürcher Kammerorchester. To byla část Grave, verze se smyčcovým orchestrem, ovšem díla koncertu pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur Ernsta Chaussona. Už máme za sebou tedy první skladbu toho podvečerního programového bloku a za chviličku nabídnu krátkou ukázku tvorby Arcangela Corelliho. Pozvu vás i na koncert, uslyšíme hudbu Dmitrije Šostekoviče či Allegro symfonie číslo 1 z dur Edvarda Elgara mezi dalšími skladbami. Hezký den.

Hráčka na zobcovou flétnu Michaela Koudelková iniciovala tuto nahrávku sonáty číslo 4 F-dur Arcangela Corelliho v úpravě pro zobcovou flétnu a baso. Continuo a to obstarali Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na barokní violončelo a Jan Krejča na teorbu. Část Allegro. Skončila, je před námi taky hudba filmová, ale nejdřív ještě dám předpověď počasí, nebo řeknu vám ji, abyste věděli, na co se můžete připravit zítra. Jinak dnešní noční teploty budou mezi 14 až 9 stupni, na východě pak bude o něco méně naší republiky a zítra ve středu čekáme oblačno až polojasno. Zpočátku mohou být někde mlhy během dne, později večer se v jihozápadním polovině území vyskytnou i vydatnější srážky. Zítřejší nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Pán prstenů, tak to je hudba, kterou hrajeme poměrně často, ale věřím, že se vám líbí a že si teď právě připomeneme tématem z tohoto filmu, napsal Howard Shore.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pořadu Hudba v miléniu bude britský hornista s českými kořeny Ben Goldscheider. Mezinárodně vyhledávaný solista i komorní hráč, který propaguje skladby současných autorů pro lesní roh, a v říjnu mu vyjde nové album s hornovými koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Více prozradí v pořadu s premiérou v úterý 15. září od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

David Zinman řídil tonale orchestr Zürich v Andante con moto ve druhé části Osudové. Symfonie číslo 5 C mol s tímto podtitulem Ludvika van Beethovena. Dnešní pozvánka na akci Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK je určena dětem a rodičům, je na cyklus workshopů pro rodiny s dětmi od 6 do 12 let. A ten workshop se jmenuje Hudba jako z pohádky. Draci a jiná zvířata. Koná se 26. září v 10 hodin v kostele svatých Šimona a Judy jako součást cyklu Hudbou k srdci. Děti se tady naučí celou řadu věcí. Nezáleží na tom, jestli pošlete děti s babičkou a s dědou, nebo přijdete všichni společně. Fox slibuje, že když si na ně uděláte čas, tak vás naučí jazyk, pro který žádná vzdálenost není nepřekonatelná, a to je hudba, samozřejmě. Lektorkou je Karolína Řepová. Můžete tedy přijít 26. září v sobotu v 10 hodin do kostela svatých Šimona a Judy.

Tři fugy napsal Dmitrij Šostakovič, a to v roce 1934, a my jsme slyšeli první tuto fugu v provedení klavíristy Daniela Trifonova. Hudba Edvarda Elgára bude následovat v našem odpoledním programu, a to čtvrtá věta jeho symfonie číslo 1 Azdur.

0: Potlesk obecenstva, čili živá nahrávka Philharmonia Orchestra, kterou řídil Andrew Davis. Skončila čtvrtá věta symfonie číslo 1 a zdor Edwarda Elgara.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Marek Švejkar je první český klarinetista, který vystudoval svůj obor na Pařížské národní konzervatoři a spojil se tady s Lenkou Koreckou na debutovém albu Connection Léta putování, aby společně zahráli teď ukázku z tohoto kompaktu Molto Allegro sonáty S-dur pro klarinet a klavír Camille Saint-Saëns.

0: V závěru hodiny jsme uskutečnili setkání s rodinou Bachů, tentokrát s Karlem Filipem Emanuelem Bachem, tedy druhým nejstarším synem Johana Sebastiana Bacha a jeho manželky Marie Barbary Bachové. Presto symfonie číslo 5 H-moll zahrál The English Concert, řídil Trevor Pinnock. Je 15. září, úterý krátce po 17. hodině.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Vrať se do Sorrenta, to zpívá v písni Ernesto de Curtise. Třeba tady Juan Diego Flores, je to píseň, která se často objevuje třeba jako přídavky na koncertních pódiích, když pěvci mají recitál. Ale my jsme už teď u další hodiny s další hudbou, která postupně přijde. V 18 hodin pak uslyšíte zprávy a před 19. se rozloučíme spolu a začnou pravidelné večerní pořady. A tak vám teď nabídnu hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Molto Allegro, jeho symfonie číslo 40 G-moll, pak zazní hudba Václava Martinu a Dupák ze tří českých tanců. Uslyšíme v závěru hodiny téměř tedy taky symfonii číslo 6 D-moll Jeana Sibelia, ukázku z tohoto díla, nebo klarinetový koncert Aarona Coplanda. Ať se vám program líbí.

Amsterdamský barokní orchestr řídil Ton Koopman a skončilo molto allegro 40. symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. A tady je Dupák od Bouslava Martinů.

Tupák je ze tří českých tanců, Bouslava Martinů, na klavír hrál Libor Nováček. Johannes Brahms vystoupil v roce 1867 v brněnské Redutě. Víc si o tom můžete přečíst na našich webových stránkách. Vystoupil tam tenkrát s proslulým houslistou Josefem Joachimem. To byl ještě velmi mlád. Teď jeho hudbu bude hrát v 71. sezóně taky symfonický orchestr, který sídlí v Brně. No a Filharmonie Brno, tedy přesně řečeno, to je ten správný název, zahájí právě jeho hudbou svou 71. sezonu, ale nejenom tím, bude tam znít taky kromě té Brahmsovy druhé symfonie, dílo Cezára Franka Psyché, inspirované antickým příběhem Psyché a Erota. Orchestr bude řídit Petr Altrichter, celé se to uskuteční 20. září. No a vy můžete být u toho, pokud nás třeba teď posloucháte v Brně, víc se dozvíte na našem webu. Před námi je zase filmová hudba, protože hned potom Nikolaj Bujčev pozve k pořadu Hudba stříbrného plátna na zítřek od 19. hodiny. A my si teď pustíme hlavní téma z filmu Melisonské mosty. Hudbu napsal Lenny Niehaus.

0: Klasik Praha.
1: Velkofilm Odyssea válcuje kina po celém světě a míří k rekordním tržbám. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na historické filmy. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Od Steva Reicha byl tento duet. Je to skladba, kterou tento současný skladatel soudobí věnoval Yehudi Menuhinovi. Daniel Houb hrál na housle, druhým houslistou byl Simos Papanas a Kama Ochester z Bazileje je doprovázel. Samotné varhany však budou hrát na dalším koncertu 31. Mezinárodního varhanního festivalu, který se koná do 24. září každý čtvrtek od 19 hodin v Bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém městě. Tentokrát vystoupí slovenská varhanice Bernadeta Šuňavská. A to s programem složeným z děl Bély Bartóka. Zazní tam slovenská lidová píseň z cyklu Snadné kusy, z deníku jedné mouchy, z cyklu Mikrokosmos, pak Burleska. Ale hlavně dílo Johanna Sebastiana Bacha, jeho Goldbergovy variace. Však také koncert nese název Nesmrtelný Bach a koná se 17. září v 19 hodin v Bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém městě v Malé Štuparské. Jste samozřejmě srdečně zváni. Navíc můžete hráčku na varhany Bernadetu Šuňavskou vidět i při její jaksi hudební práci. Uvidíte její ruce i nohy na velkoplošné projekci. Teď jsme se bavili o jednom cyklu, který bude na tomto koncertě. Teď je tady další cyklus z dob Holbergových, to je teda svita Edvarda Hagerupa Griega. My si teď poslechneme v provedení Academy of St. Martin in the Fields, řídí Neville Mariner Gavotu.

Ano, nemýlili jste se, opravdu to byly dudy, na které teď hrál François Lazarevič. A to spolu se svým souborem Les Musiciens de Saint-Julien, který vede. A byla to ukázka z díla, které napsal Jean-Baptiste Lully. A byl to double rigodon z díla Acis Galatée. Tak tolik, tahle ta trošku možná nezvyklá ukázka. Teď se přidržíme klasické severské hudby Jeana Sibelia, tohoto finského skladatele, když pustím první větu Allegro molto moderato, jeho 6. symfonie.

0: Helsinská filharmonie byla tělesem, které vůbec poprvé hrálo právě toto dílo, symfonii číslo 6 D mol, Žána Sibelia. První větu Allegro molto moderato hrála Helsinská filharmonie taky a řídili Leif Segerstam.
1: Klasik Praha.
2: Jeho prvním učitelem hry na varhany byl havíř. Původně chtěl být agronom nebo inženýr, ale varhany jej vždy přitáhly svou silou. Podstatnou část svého uměleckého života pak spojil se starou dámou, což jsou varhany v pražské synagoze v Jeruzalémské ulici. Mým hostem byl varhaník, organolog a muzikoterapeut Václav Peter. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino. Umění pravého italského gelata.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrej. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Koncert pro klarinet a smyčcový orchestr je od Aarona Copelanda. New Yorkské filharmoniky řídil Leonard Bernstein a na klarinet hrál Stanley Drucker. Je půl minuty po 18. hodině, my za chviličku uslyšíme akademickou slavnostní předehru Johannesa Brahmse, ale až po zprávách.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Poslanec a čestný prezident motoristů Filip Turek v pondělí prohrál soud se společností Seznam.cz. Musí se omluvit za tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do soukromých e-mailových schránek uživatelů a že nejsou schránky provozované společností bezpečně. Rozsudek ve prospěch Seznamu vydal v pondělí Městský soud v Praze. Uložil Turkovi, aby se společnosti, jejíž jsou novinky součástí, omluvil na jeho facebookovém profilu. Za pokračování ruské invaze na Ukrajinu mohou Spojené státy. Tvrdí to nyní ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něhož by válka skončila už před rokem, kdyby USA neustoupily od dohody s Ruskem, která byla údajně uzavřena v Anchorage v americkém státě Aljaška. Podle Lavrova Američany k odstoupení od dohody přiměly evropské země. Washington nicméně vždy popíral, že by v Anchorage bylo něco dohodnuto. Je patrně jen jedno místo, kde v Česku můžete zajít do profesionálního divadla a přitom neuslyšíte ani slovo česky. Jde o český Těšín. Polská scéna tamního těšínského divadla, která je jediným plně profesionálním polským divadlem působícím mimo hranice Polska, hraje pouze v polštině už 75 let. Jubileum si divadlo připomenulo v sobotu 12. září vernisáží výstavy mapující jeho historii a slavnostní premiérou jednoho z nejslavnějších děl polské dramatiky Vesele od Stanislava Vyšpianského. A ještě počasí, v noci bude oblačno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibude oblačnosti, kránu mlhy ojediněle. Nejnižší je teploty 14 až 9, na východě kolem 7. Zítra se během dne od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večery na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť nebo i lokální bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Ale ta skladba Johannesa Brahmse určitě ve všech z nás vyvolá vzpomínky na studentská léta. Ano, akademická slavnostní předehra tohoto skladatele dnes provedení Chicago Symphony Orchestra řídil Daniel Barenboim. Blíží se večerní pořady na rádiu Klasik Praha, za chviličku vás s nimi postupně seznámím. Teď třeba uvedu, že už v 19 hodin bude ve studiu s mým kolegou Ondřejem Fischerem v pořadu Hudba v miléniu hornista Ben Goldscheider a bude hovořit o novém albu s Mozartovými koncerty i soudobých skladbách pro lesní roh, ale samozřejmě, že ne jenom o nich. My si teď pustíme hudbu Antonína Dvořáka, Nocturno H-dur pro housle a klavír. Zahrají Jiří Vodička na housle a David Mareček na klavír.

Vybírali jsme ze St. Paul's svity Gustava Holsta, vybrali jsme finále a zahrál vám London Concertante Chamber Ensemble. A vracíme se zase k hudbě filmové. Film Geisha, možná si na něj vzpomenete. A já pustím teď Sayuriho téma z tohoto filmu od Johna Williamse, který sám taky řídí Arts Orchestra of Los Angeles a na housle hraje Anne-Sophie Mutter.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host již od dob svého studia působí jako pedagog, několik let jako řádný profesor hudební produkce na Akademii muzických umění. Zároveň je také spolumajitelem vydavatelství Arkodiva. Jiřího Štilce se zeptám na nahrávky a na projekt Češi ve Vídni. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Tlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů. Ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, Ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Let čmeláka z opery Pohádka o caru Saltánovi, známé to dílko Nikolaje Rimského-Korsakova. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Antony Bremol a teď přichází do našeho studia host, kterého vítá Martina Klausová.
1: Milí posluchači, zdálo se mi, že je tomu celkem nedávno, kdy tady ve studiu stanice Klasik Praha seděl dramaturg festivalu Krumlov Martin Rudovský a bavili jsme se o programu letošního už 35. vlastně jubilejního ročníku festivalu v tom krásném jihočeském Krumlově, kde ta místa doplňují krásnou hudbu během letních měsíců, kdy festival Krumlov probíhá. Letos proběhl 17. července až 8. srpna. A z toho, co říkám, je jasné, že to léto uteklo jakoby nic a festival Krumlov už je minulostí. A jaký byl, jestli splnil očekávání, jestli přálo počasí a jaké zajímavé projekty byly, to je téma rozhovoru s generální ředitelkou festivalu Krumlov paní Gabrielou Rachidy, kterou vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak já myslím, že nejenom nám to léto, ale i vám uteklo, protože co se týče festivalu Krumlov, bylo plné nádherných událostí. Když byste hodnotila teď jenom po všechně, vydařilo se?
2: Z mého osobního pohledu vydařilo, je otázka, co návštěvníci, co partneři, co umělci, ale já z toho mám velmi dobrý pocit. Přálo nám počasí.
1: To je důležité.
2: Je pravda, že spoustu těch velkých koncertů, především to zahájení, jsme organizovali venku, a takže to nám hodně pomohlo v té příjemné letní atmosféře. A mám velkou radost, že letos přišlo o 700 návštěvníků více oproti minulému ročníku.
1: Tak. Když bychom hovořili ještě trošku tou řečí čísel, kolik vlastně bylo těch projektů, protože tam jsou ty velké hlavní stěžení projekty, ale pak tam jsou ještě řady doprovodných programů, které jsou vždycky tradicí.
2: Bylo to přes 45 koncertů celkem, včetně doprovodného programu, a přes 20 koncertů hlavního programu a byli jsme na 14 lokacích letos.
1: Samozřejmě vždycky jsou stěžení ty základní velké projekty, což je zahajovací a závěrečný koncert, ale já myslím, že spíš bychom se mohli pobavit o nějakých dalších projektech, které třeba byly oproti těm minulým letům jiné navíc v jiných lokacích, protože těch lokací každý rok také přibývá. Tak na které ty projekty teď ráda vzpomenete?
2: Já mám velkou osobně radost, že se nám podařilo objevit a zrealizovat koncert v Kuklově, je to chrám, nedostavěný chrám Kuklov, kde jsme zavítali s koncertem s varhanicí Katou, která úžasně experimentovala a měla také velmi efektní světelný design, který se úplně skvostně hodil právě do tohohle prostoru, takže to se vydařilo a mě osobně, a věřím, že i Martin Rudovský by souhlasil, byl velmi blízký projekt v Červeném dvoře, což je známá psychiatrická léčebna, ale zároveň je to také skvostná památka, o kterou se stará pan primář Dvořáček, což je osvícený muž. Takže jsme měli možnost ať už pozvat teda klienty psychiatrické léčebny, tak také veřejnost a ty se potkali na jednom místě ve skvostném krásném sále a vystoupil zde Jiří Vodička s Pavlem Štajdlem a to nám byl teda velmi jako osobně blízký projekt. A letos jsme také objevili kotelnu, což samo o sobě teda už zní industriálně a šli jsme do soudobé hudby, což je taky naším novým cílem poslední dva roky, že tak též se otvíráme nové tvorbě.
1: To je ten koncert orchestru Berg v tomto prostoru?
2: Ano, je to tak. A i tím jsme přivedli nejenom tedy hudební projekt, ale hudebně divadelní, takže jsem ráda, že také v tomto máme kontinuitu, že kombinujeme také hudbu s dalšími uměleckými obory. A zmíním přece jenom trošku to zahájení, protože festival Krumlov se trošku také specifikuje, nebo taktéž by rádo, aby vždycky zahajovací koncert měl něco z malého z předkrmu a také takzvaně jako umělecký zákusek. A to se podařilo, protože než začal to slavnostní zahájení, tak mezi diváky putovali perkusionisté, kteří připravili takovou jako aranž na téma teda Korsakovy Šeherzády. A po skončení koncertu poté s návštěvníci putovali zahradou a byly tam tance, ohně a vypravěči, kteří vyprávěli pohádky z Tisíce jedné noci.
1: My vlastně v souvislosti s tím musíme připomenout, že motem toho letošního festivalu byl Labyrint příběhů. No a ta Šehrezáda tato otevřela opravdu nádherným způsobem, tematicky přímo, ať už tématem toho koncertu, anebo tím labyrintem těch zahrad, které jste zmiňovala.
2: Poslední léta se snažíme festival zaštítit tématem, který nás dramaturgicky navede a takzvaně tak jako zahrne všechny ty koncerty, které jsou ať už komorní, tak symfonické, do jednoho takového jako balíku a navede nás dramaturgicky. A musím říct, že letos nám bylo hodně ku prospěchu a to bylo taky s záměrem, aby nás navedlo a zároveň nás inspirovalo. A ten labirint se krásně i prolnul do děl, který právě nesou téma labirintu světa, raj srdce po Amose Komenskému. A díky tomu jsme také přivedli premiéry do Českého Krumlova, protože právě s tímto názvem vznikla premiéra třeba Tomáše Kača, která byla uvedena v Českém Krumlově.
1: Ano, pardon, že do toho vstupu, my jsme tady s Tomášem mluvili, takže ano, naši ano. Posluchači vědí, a je to v podcastu, to bylo moc zajímavé.
2: Takže ještě navážu, že jednou z těch misí posledních let je přivážet do Krumlova nově vzniklá díla a podněcovat taktéž vznik nových děl, a to se daří, já s toho mám obrovskou radost osobně.
1: Tak to téma tedy, jak už jsme říkali, byl Labyrint světa a ráj srdce. Ostatně k tomu odkazoval i další projekt Michaly Káčerkové s Markem Ebenem, který tam byl. Ale těch pořadů a těch projektů, programů byla celá řada. Vy už jste říkala, že se snažíte směřovat i k současné hudbě, ale vlastně tam bylo celé to široké spektrum od baroka až po tu současnou hudbu. A také myslím, že Kolegium 1704 tam mělo takový velmi zajímavý barokní projekt.
2: Nádherný. Ano, přivezli do Krumlova jednoaktovou operu Číňanka. A těší mě taktéž, že tuto inscenaci si vybrala Česká televize, Francouzská televize pro přenos, a i zahájení bylo přenášeno francouzskou televizí Mezzo. A jinak musím říct, že si ještě odnáším jeden zážitek z barokního divadla na takový jako odlehčení, ale musím říct, že to, co mě svíralo žaludek nejvíc během tohoto představení, bylo dívat se na pana Luxe, jak mu teče vosk ze svíček po jeho krásném čembalu. A teď ta svíčka stále dohořovala a hořela, a kolega mu teda tam během představení asistoval a podával mu nové svíce, tak tam jenom chci říct, že tohle byl opravdu autentický barokní zážitek.
1: Tak to museli požární technici být v pozoru, a ano, museli být
2: hasiči, kteří seděli za mnou,
1: nervózní.
2: Tak ty byli velmi ostražitý celou dobu.
1: Tak to je opravdu autentické prostředí se vším všudy. To musel být krásný zážitek, samozřejmě i po té hudební stránce, i když to tady zlehčujeme. Vy jste zmiňovala, že tam byl televizní záznam. Bude něco ještě v budoucnu? Bylo těch záznamů víc? Bude nějaká možnost se třeba na některé ty projekty podívat v televizi?
2: Ano, byly to záznamy, ať už to byl zahajovací koncert, tak to také bude záznam z koncertu s Lukášem Vondráčkem, tak tady z barokního divadla zmíněného, a budeme informovat naše diváky na našich sítích a na webových stránkách, ať už to bude vysílání na podzim teďkon v říjnu do televize Mezza, nebo pak do České televize v prosinci.
1: Když jsme zmiňovali ten zahajovací koncert, tak ještě možná bych také řekla, že i ten závěrečný koncert musel být velkým zážitkem, protože tam bylo operní gala, tak to asi byla taková krásná tečka za celým tím projektem.
2: Byla to kombinace, že dvou úžasných českých hvězd, který bez pochyby mají místa už ve světě, a zároveň zase světové operní pěvkyně Danielle Denise, která přijela k nám, a vždycky máme radost, když se potkají na jednom pódu, jak vidíme, jak vlastně my Češi máme
1: se můžeme rovnat.
2: A Nelly máme ještě někdy lepší ty hlasy, takže máme velmi rádi, kombinujeme, ať už český zpěváky se zahraničními. A co mě ještě osobně udělalo radost, je, že Danielle Denise už se spjata s Glenburnským festivalem. Její manžel je ve vedení tohle festivalu a je potomek těch, kteří založili, je to vlastně pradědeček, jeho založil Glenburnský festival v roce 34. A takže to byla taková osobnost, která se k nám přijela podívat, a i mu bylo blízký náš festival, spoustu věcí mu přišly absolutně skvostní, jak jsme z toho měli radost, že jsme měli i možnost popovídat se s člověkem z takového krásného místa zahraničí.
1: Tak jak už jsem říkala, 35. ročník festivalu Krumlov je minulostí. Nepochybně vy už pracujete nejli na příštím, tak i na těch dalších ročnících. Kdy se rozvíme něco bližšího o příštím ročníku festivalu?
2: My už víme téma, jsou to metamorfózy, proměny. A 11. listopadu budeme odtajňovat program Bojtisková konference a budeme začínat prodávat vstupenky na příští ročník.
1: Tak my se budeme těšit pak na podrobnosti, na nějaká jména a na další zajímavé třeba lokace, které objevíte. Nepochybně se na té tiskové konferenci uvidíme a pak naše posluchače budeme informovat, na co se budou moci přijet podívat do Krumlova v příštím roce. Paní Gabriela Rachidy, generální ředitelka festivalu Krumlov, byla naším hostem na Klasik Praha. Já vám děkuji za váš čas, za vaše úsilí, za ty krásné projekty, které děláte. Ať se vám i nadále daří. Mějte se hezky.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Kolegium Marianum vede Jana Semerádová, zpívala s tímto souborem sopranistka Hana Blažíková z české mariánské muziky, a to píseň Radujte se o Čechové mariánští sodálové od Adama Václava Michny z Otradovic. Už se pomalu přibližují večerní pořady, ještě zbývají dvě skladby, které vám představím. Já potom vás pozdravím ještě ve 22 hodin z Rádia Klasik Praha, protože do pořadu z archivu osobností si pozvu muzikoložku Věru Šustíkovou. Budeme se bavit o tom, jaké je postavení melodramu na počátku 21. století. A dopředu vám můžu říct, že celkem dobré, ale jedná se především o melodram koncertní. Ale na to si počkejte do 22. hodiny. Teď je tu jedno známé dílko. Kánon D-dur v rozsmyčce Johana Pachelbla.

Kanon D-dur pro smyčce Johanna Pachelbla dozněl, hrál Orchestr City of London Symphony a řídil Richard Hickox. Poslední skladbou v této hodině je klavírní koncert číslo 2 F-moll Friderika Chopina, Allegro Vivace, třetí věta díla. Hrát budou Elizabeth Leonská na klavír a Česká filharmonie. To bude řídit na nahrávce Vladimír Aškenázy. Ivan Laske s vámi loučím, jak jsem říkal, těším se na slyšenou ve 22 hodin. Za chvilku už bude mít slovo kolega Ondřej Fischer a jeho pořad Hudba v miléniu. A vy dál prožívejte s námi příjemný večer.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Když chci...

0: každém daru, lásku tvou i mou. Bella byl dárky od srdce, Bella byl CZ.
1: Tohle je Klasik Praha.
2: Hudba v miléniu.
1: O klasice v 21. století.
3: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pravidelné pořady najdete bez hudebních ukázek i na Spotify a v dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že hostem dnešního pořadu je mezinárodně uznávaný britský hornista, částečně českého původu. Jehož nové album s Mozartovými hornovými koncerty vyjde 2. října. Na u vydavatelství Pentaton. Před 10 lety vyhrál soutěž mladých hudebníků BBC, prošel orchestrem West Eastern Divan, kde byl solo hornistou a dnes je vyhledávaným solistou, komorním hráčem a mimo jiné členem souboru Bullets Ensemble nebo Camerata Pacifica. Naším hostem je hornista Ben Goldscheider. Vítejte na Rádiu Klasik Praha.
4: Thank you very much. It's my pleasure to talk to you today.
5: Děkuji mnohokrát, je mi potěšením.
3: Nejdříve prosím, povězte posluchačům něco o svých českých kořenech a co vás s naší zemí spojuje, ačkoliv jste se samozřejmě narodil v Londýně.
4: Yeah, of course. So my father is Czech. My family is from Pilsen.
5: Ano, jistě. Tak tedy můj otec je Čech, naše rodina pochází z Plzně a můj dědeček je taky Čech. Myslím, že někteří z posluchačů ho možná znají. Když ještě žil v Praze v 60. a 70. letech, tak byl velmi aktivní na pražské hudební scéně a pracoval také v rozhlase. V roce 1981 emigrovali do Londýna, ale češtinu jsem samozřejmě slýchal od narození, protože česky se mluvilo u nás doma i v domě našich prarodičů. Praha se pro mě stala obzvlášť důležitým místem. Jezdili jsme tam každý rok na prázdniny a stejně jako mnoho Čechů jsme jezdili i na chalupu na venkov. To je pro mě dodnes místo, které je mému srdci možná nejbližší a moc rád ho navštěvuji. Takže je to sice zvláštní, ale ačkoliv jsem v Česku nikdy trvale nežil a neumím pořádně mluvit česky, tak se v České republice cítím opravdu doma.
3: Ale moc často tady nehrajete, že? Myslím, že jste tady hrál teď v květnu s Benevicovým kvartetem, je to tak?
4: With the Zemlinský kvartet.
5: Zemlinského kvartetem.
3: Aha, pardon, s Zemlinského kvartetem.
4: Yeah, so I don't play as much as I'd like. I've done some really nice projects. I've played in the Rudolfinum a couple of times, once with the.
5: Ano, nehraji v Česku tak často, jak bych si přál, ale byl jsem v Česku součástí mnoha opravdu pěkných projektů. Párkrát jsem hrál v Rudolfinu, jednou s Prague Philharmonia a jednou v rámci koncertů Českého spolku pro komorní hudbu. A spousta lidí nejspíše bude znát mého učitele, Radka Baboráka. S ním jsme také podnikli několik moc pěkných věcí v rámci Dvořákova festivalu i různé menší koncerty na venkově. Ale ano, rozhodně bych rád hrál v České republice častěji.
3: Zmínil jste Radka Baboráka, který vás, pokud vím, učil v Berlíně v rámci Barenboimovy a Saidovy akademie. Čím vás Radek Baborák ovlivnil a v jakých ohledech byl inspirací pro váš způsob hry na lesní roh?
4: Yeah, well the inspiration really is in two parts. The first part is before I knew him. Of course, growing up as a horn player, he was a legend. I mean, he is a legend, of course.
5: Ta inspirace vlastně přišla na dvakrát. Nejprve ještě předtím, než jsem ho osobně poznal. Když jsem jako hornista vyrůstal, tak on už byl legenda. A dodnes je legenda samozřejmě. Takže jsem znal všechny jeho nahrávky a videa už v době, kdy mi bylo 11 let a opravdu hodně mě ovlivnil jeho zpěvný styl hraní. Víte, všude se mluví o takzvané české hornové škole, pro kterou je typická právě mimořádná zpěvnost. To pro mě bylo velmi inspirativní. No a ta druhá část inspirace pak přišla, když jsem měl příležitost s ním studovat a pozorovat, co všechno to obnáší a jaké priority musí hráč mít, aby se dostal na takovou úroveň. Spousta lidí by se asi divila, že člověk, který hraje technicky zdánlivě bez námahy, vlastně příliš nerozebírá technickou stránku věci. Všechno je to hlavně o upřednostňování hudby samotné. je potřeba mít v mysli zcela jasnou představu o zvuku, kterého chcete dosáhnout, ať už děláte cokoliv. A v ideálním případě, pokud jste technicky vybavený, si vaše tělo už samo najde cestu, jak dojít k patřičnému výsledku. Ale nemůžete tahat koně vozem, abych tak řekl. Musí to být naopak. Jasná hudební představa musí být podnětem všeho, co děláte. To je asi ta nejzásadnější věc, kterou jsem si od něj odnesl.
3: Možná dalším významným hornistou, který vás ovlivnil, byl Dennis Brain, protože jste mu dokonce věnoval jedno ze svých alb, pojmenované Legacy. Tak byl pro vás Dennis Brain taky inspirací, možná zase řekněme z jiné takzvaně britské hornové školy?
5: Rozhodně, nejen pro mě. Myslím, že Dennis Brain ovlivnil snad každého hornistu na světě. Za prvé byl člověkem, který lesní roh zviditelnil jako solový nástroj. On a jeho otec byli nejvýznamnější evropští hornisté první poloviny 20. století. Dodnes je inspirativní nejen svým způsobem hry, který v mnoha ohledech stále nemá konkurenci. Má takový kultivovaný, naprosto jedinečný charakter. Nicméně mě inspiruje i jeho spolupráce se skladateli. Psala pro něj spousta významných skladatelů. Například Benjamin Britten pro něj zkomponoval slavnou serenádu pro lesní roh a smyčce. Psal pro něj i Hindemith nebo Gordon Jacob. Takže nehrál pořád jen Mozarta a Strause, ale také objednával nová díla a posunoval hranice možností svého nástroje. A to je něco, o co se snažím i já. Takže to je pro mě rozhodně obrovská inspirace.
3: Pojďme si teď ze zmíněného alba Legacy z roku 2021 poslechnout fanfáru k poctě Dennise Braina, kterou zkomponoval britský skladatel Peter Maxwell Davis. Hraje hornista Ben Goldschneider, který je dnešním hostem v pořadu Hudba v milénu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je hornista Ben Goldscheider, britský hudebník, částečně s českými kořeny. Z jehož alba z roku 2021 jsme teď poslouchali Fanfáru k poctě Denise Braina od skladatele Petera Maxwella Davise. Vy stejně jako Denis Brain také propagujete díla současných skladatelů a jak jsem se dočetl, premiéroval jste už přes 70 nových skladeb pro svůj nástroj. Které z nich jsou pro vás nejpamátnější nebo u kterých z nich doufáte, že si je zahrajete třeba ještě někdy v budoucnu?
1: Yeah, I mean, I have to say I've been really lucky that the stereotype is that, you know, the new music gets once and then you never play it again.
2: Musím říct, že do jisté míry platí ten stereotyp, že nová skladba se zahraje jednou a pak už nikdy. To se samozřejmě stává a lhal bych, kdybych říkal, že ne. Nicméně, když se to vezme kolem a kolem, měl jsem zatím v tomto směru velké štěstí, protože jsem měl tu čest premiérovat mnoho skladeb, které podle mého názoru zůstanou v repertoáru natrvalo. Nedávno jsem premiéroval dvojici hornových koncertů od skladatelů Gavina Higginse a Hugha Watkinse, které měly asi 3 nebo 4 objednavatele. Nicméně oba ty koncerty už měly reprízy i mimo okruh těchto objednavatelů. A to je opravdu to nejnáročnější. Takže například letos budu hrát ten koncert Hugha Watkinse v Temešváru a v Kanadě a koncert Gavina Higginse budu hrát v Oslu. Je skutečně důležité dát těm skladbám jejich vlastní život. Nicméně musím říct, že nejvíce nadšený jsem asi ze skladeb, které vznikly pro mě a které využívají živou elektroniku, protože to mi připadá jako nový svět. Existuje skladba od britského autora Marka Simpsona, která se jmenuje Darkness Moves, římská 2. A to je skutečný duet pro lesní roh a živou elektroniku. Není to jen lesní roh s doprovodem nahrávky, ale spolupracujete s opravdovým zvukovým inženýrem, využívajícím špičkovou technologii. A doslova vytváříte úplně nové zvuky. A to je směr, který mě nesmírně fascinuje.
0: Pojďme si tedy rovnou poslechnout alespoň úryvek z této skladby Marka Simpsona Darkness Moves římská 2 pro lesní roh a živou elektroniku. Elektroniku bude obsluhovat Philip Dawson a na lesní roh hraje Ben Goldscheider, který je dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je britsko-český hornista Ben Goldscheider, průkopník mnoha skladeb současných autorů. A my jsme teď v jeho podání poslouchali úryvek z této skladby Marka Simpsona pro lesní roh a živou elektroniku s názvem Darkness Moves římská 2. Pojďme se teď dostat k vašemu novému albu s Mozartovými koncerty. Jaký je tedy význam těchto děl v rámci repertoáru pro lesní roh? Protože mám za to, že se hrají velmi často, pravděpodobně jste se s nimi setkal už jako student. Tak v jakém ohledu jsou tak výjimečné a významné?
1: Yeah, I mean they are the gold standard of our repertoire. They are the most important works we have. You know, Mozart anyway is probably one of the.
2: Je to zkrátka zlatý standard našeho repertoáru. Nejvýznamnější díla, která máme k dispozici. Mozart je pravděpodobně jedním z nejvýznamnějších skladatelů hudebního kánonu, jestli ne tím vůbec nejvýznamnějším. Mít hned 4 hornové koncerty od takového autora, to je už samo o sobě něco neobvyklého. Takže za prvé jsou významné jako historické artefakty. A za druhé je po vás chtějí zahrát na úplně každém konkurzu. Vždycky vás požádají, ať zahrajete Mozartovy koncerty. Každému je jasné, že na papíře vypadají jako mnohem jednodušší skladby než spousta jiných. Ale zahrát Mozarta krásně, to je nejspíš jedna z nejtěžších věcí, protože musíte nechat hudbu, ať mluví sama za sebe. To je na tomto nejnáročnější. A jelikož nejsou doopravdy příliš technicky náročné ve srovnání třeba s druhým hornovým koncertem Richarda Strausse, tak se s nimi setkáte jako hornista už poměrně brzy. Takže v bukletu svého nového alba třeba uvádím, že na svých notách ke 4. Mozartovu koncertu mám skvrny od kávy svého učitele z doby, kdy mi bylo 11 let. A dodnes ten part používám. Takže je to skladba, která mě provázela celým mým muzikantským vývojem, protože jsem ji hrával už v naší místní škole, když jsem ještě na lesní roh jen sotva něco uměl. Ale hrál jsem ji už třeba taky v Berlínské filharmonii nebo v Royal Albert Hall. Tenhle druh skladeb s vámi zůstává po celý život. Je to trochu klišé, ale je pravda, že kdykoliv si tu skladbu dáte na pult, naučíte se něco nového nebo objevíte nějakou novou souvislost, i když je to třeba jen souvislost mezi jednou notou a tou vedlejší. Ale ta hudba je natolik bohatá, že vám to umožňuje, což je podle mě jedna z věcí, které jsou na Mozartovi výjimečné.
0: Původně byly ty koncerty napsány pro hráče jménem Josef Lloyd Gebb a samozřejmě pro takzvaný přirozený roh, protože lesní rohy v té době neměly klapky, jako mají dnes. Dává smysl pro současné interprety hrát ty koncerty na přirozený roh? Zkoušel jste to?
2: Ano, rozhodně. Mám přirozený roh a je to docela zajímavé, protože když chcete na přirozený roh hrát chromaticky, musíte měnit pozici ruky zasunuté v roztrubu. To tehdejším hráčům umožňovalo hrát tóny umístěné i mezi jednotlivými zhorky alikvótní řady. Jenomže to znamenalo, že na některých místech, zvlášť když se jednalo o něco harmonicky významného, nástroj vydával takový docela nosový plechový zvuk a skladatelé o tom věděli. Takže když hrajeme na přirozený roh v dnešní době, tak díky tomu zjišťujeme, jestli to, co skladatelé napsali, bylo nějakým způsobem zdůrazněné nebo ne. A to nás pak navede, jakým směrem se při interpretaci vydat. Ale kdybychom hráli jen na moderní roh, kde všechny tóny znějí otevřeně, tak by nás to třeba ani nenapadlo. I pro současné hráče je tedy důležité, abychom si uvědomovali všechny záludnosti a barevné zvláštnosti přirozených rohů a aby tím naše provedení bylo poučené z hlediska frázování, dynamických ostínů a tak dále.
0: Má nějaký význam, že koncerty jsou na vašem novém albu uvedeny v opačném pořadí, tedy že to není seřazeno chronologicky, ale začínáte vlastně koncertem číslo 4?
1: Yes, I mean, this was a funny one because I think people's listening habits are changing.
2: Ano, totiž to je zajímavá věc, protože já si myslím, že posluchačské návyky se v dnešní době mění. Hodně lidí poslouchá hudbu na streamingových platformách, kde předpokládám, asi ne každý nezbytně poslouchá alba celá, od začátku do konce. Můžete se tam přihlásit a říct si, dnes mám náladu si poslechnout koncert číslo 2 nebo koncert číslo 4. Tak jsem si řekl, dobrá, v tom případě na pořadí nezáleží. A pak jsem pomyslel i na lidi, kteří si koupí fyzické CD. No a ačkoliv mám moc rád Mozartův první hornový koncert, tak je to ten nejkratší a nejjednodušší z nich. A navíc ani není dokončený. Vůbec nenapsal pomalou větu. A závěrečnou větu, Rondo, za něj dokončil Seesmayer. Takže pokud jde o posluchačský zážitek, kdybychom na albu seřadili koncerty od prvního až po čtvrtý, byl by to podle mě mnohem méně příjemný poslech. Není to tedy tak, že bych se prostě rozhodl, že to uděláme schválně pospátku. Tohle pořadí podle mě dává mnohem větší smysl. Čtvrtý koncert je z nich nejmajestátnější, představuje moc pěkný úvod. Pak třetí, který je docela lyrický. Následuje druhý, a to je vlastně časově ten nejstarší, který Mozart napsal. No a celé album končí takovou poznámkou pod čarou, což je ten první koncert, který je jinak opravdu okouzlující. To číslování tedy stejně není chronologické, protože Mozart napsal hornové koncerty časově v tomto pořadí. Druhý, čtvrtý, třetí a první. Takže myšlenka chronologického řazení mi nepřipadala nijak závazná. A upřímně doufám, že to lidi neodradí. Pokud si tedy náhodou koupíte fyzické CD a doma si ho pustíte od začátku až do konce, tak myslím, že tohle pořadí vám přinese nejpříjemnější posluchačský zážitek.
0: Jaká byla spolupráce při nahrávání s Mnichovským komorním orchestrem? Je to soubor, se kterým hráváte pravidelně?
2: Poprvé jsem se s Mnichovským komorním orchestrem setkal v létě 2024. Hráli jsme spolu Mozartův čtvrtý koncert ve Švýcarsku na festivalu v Klosters a byla to příjemná spolupráce. Pak se naskytla možnost koncerty nahrát a měl jsem si vybrat orchestr. Chtěl jsem, aby to byl komorní orchestr, ale upřímně řečeno, zas tak moc jsem nad tím nepřemýšlel. S tímhle ansámblem jsme si nicméně padli do noty, tak jsem se jich zeptal, jestli by do toho šli. A oni okamžitě souhlasili. I průběh nahrávání byl s nimi velmi příjemný. A teď v říjnu budu s nimi zahajovat v Mnichově jejich sezónu, koncertem číslo 1 od Richarda Strause. Takže spolupráce s nimi pokračuje i po dokončení alba, což je vzácné.
0: Vy na tom albu vlastně nemáte ani žádného dirigenta, že? Dá se říct, že to bylo v případě tohoto repertoáru zbytečné?
2: Myslím, že výraz zbytečné by byl trochu hrubý vůči mým dirigentským přátelům, ale musím říct, že jsme měli na nahrávání přepichové množství času, takže jsem cítil, že bude stačit, když tam budu jenom já a jejich skvělý koncertní mistr a pojmeme to jako komorní hudbu ve velkém měřítku. To je ve skutečnosti ten jediný důvod.
0: Je k tomu albu plánováno nějaké turné nebo nějaké koncerty s Mnichovským komorním orchestrem, kromě toho Strause, který jste zmiňoval?
2: Kromě toho Strause žádné další plány v tuto chvíli nemáme.
0: Album ještě nevyšlo, ale pojďme si poslechnout, jak náš dnešní host, hornista Ben Goldscheider, hraje Mozarta, alespoň jako člen komorního ansámblu. Bude to slavné adagio z Mozartovy serenády Gran Partita z nahrávky vydané před 6 lety, kde také lesní roh mého dnešního hosta uslyšíte.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla Mozartova hudba, část ze serenády Gran Partita, slavné Adagio. Můj dnešní host, hornista Ben Goldscheider, tedy hrál i na této nahrávce, která právě teď dozněla. No a solově hrát Mozarta ho můžete slyšet na novém albu, které vyjde začátkem října a na které natočil 4 Mozartovy hornové koncerty. Pojďme říct teď něco obecnějšího o vašem nástroji, protože mám dojem, že mezi žestovými nástroji má lesní roh trochu špatnou pověst v tom smyslu, že je prý o něco náročnější nebo méně spolehlivý než například trombon nebo trubka, že častěji kiksá a je takový celkově choulostivější. Je to jenom mýtus nebo to má nějaký reálný základ?
1: There is some truth in it. From a physical, scientific point of view, the horn sits in a range where the harmonics are much closer together than the trumpet or the trombone.
2: Z fyzikálního, vědeckého pohledu na tom něco je. Lesní roh hraje v takové poloze, že alikvótní tóny jsou mnohem blíže u sebe než v případě trubky nebo trombónu, což znamená, že musíte být mnohem přesnější z hlediska umístění rtů a tlaku vzduchového sloupce a tak dále, abyste přesně věděli, kde se daný tón nachází. Když tohle nemáte perfektně zažité, tak je snadné se trefit o tón níž nebo o tón výš. U trubky a trombonu je prostor mezi zhorky mnohem větší a tudíž i šance, že se omylem trefíte výš nebo níž, je menší. Takže trochu pravdy na tom je. Ale upřímně řečeno, hrát na jakýkoliv nástroj na vrcholové úrovni je náročné. Takže bych rád lesní rohy trochu emancipoval od toho věčného posuzování, kolikrát kiksnou. Měli bychom se podle mě mnohem více zaměřovat na krásu a všestrannost toho nástroje. Samozřejmě, kiksy se stávají a vždycky se stávat budou, ale myslím si, že laťka se dnes posouvá už opravdu velmi vysoko. Mám za to, že za 100 let se už možná o takových věcech vůbec nebudeme bavit.
0: Když jste mluvil o všestrannosti lesního rohu, to je samozřejmě nástroj, který se uplatňuje v nejrůznějších obsazeních a vy jste taky nejen solistou, ale i orchestrálním a komorním hráčem. Která z těchto podob hry na lesní roh je vám nejbližší a vaší muzikantské nátuře?
2: No, já už v orchestru vlastně vůbec nehraju a nikdy jsem neměl stálé orchestrální místo. Na začátku jste zmiňoval West Eastern Divan, což bylo výjimečné období mého života s Danielem Barenboimem, když jsem v Berlíně studoval na jeho akademii a bylo to úžasné. Ale během posledních asi 10 let jsem v orchestru vůbec nehrál. Takže ten aspekt solový a aspekt komorní, to jsou teď středobody mého života a věnuji se vlastně jenom jim. A upřímně doufám, že za 50-60 let, až svůj lesní roh na dobro odložím, bude tady nějaký jiný hornista, který bude mluvit s nějakým vaším budoucím kolegou a že představa hornisty, co by solisty na plný úvazek, už v té době nebude tak podivná a vzdálená. Myslím, že publikum má ten nástroj rádo. Robert Schumann lesní roh nazýval duší orchestru. A když jdete na Českou filharmonii do Rudolfína, tak lesní rohy bývají často vrcholem celého vystoupení. Ať už je na programu třeba Alpská symfonie, Dvořákova Novosvětská nebo nějaká symfonie od Mahlera. Celou svou kariéru se snažím své nadšení pro lesní roh přetavit v to, aby se ten nástroj dostal více do popředí, abychom ho slýchali v nových kontextech a častěji. To je moje největší vášeň.
0: Pojďme si teď poslechnout ukázku z jednoho z hornových koncertů současných autorů, které vy premiérově uvádíte. Bude to 3. věta z koncertu od skladatele Gavina Higginse. Solo nám zahraje Ben Goldscheider, náš dnešní host, a spolu s ním Velšský národní orchestr BBC.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, mým dnešním hostem je britsko-český hornista Ben Goldscheider, průkopník mnoha skladeb současných autorů. V tomto případě jsme ho slyšeli hrát třetí větu z hornového koncertu Gavina Higginse, který natočil spolu s Velšským národním orchestrem BBC. Říkal jste tedy, že už mnoho let nejste členem orchestru West Eastern Divan, ale pořád ještě hrajete v ansámblu Camerata Pacifica. Ale ten sídlí v Kalifornii, ne? Takže tam pravidelně dojíždíte do zámoří.
1: Jezdím tam dvakrát nebo třikrát za rok. Je to naprosto fantastická organizace. A dělal jsem s nimi nejrůznější věci, od solového lesního rohu s elektronikou, přes dechové kvintety, až po hornová tria. Je to velmi flexibilní ansámbl. Dělají úžasné věci pro soudovou hudbu. Spolupracuji s nimi zatím 3 roky a za tu dobu už pro mě objednali asi 4 nebo 5 nových skladeb. A obnáší to koncerty v Los Angeles, Santa Barbaře, v Pasadéně. Je skvělé být toho součástí.
0: Ještě by mě zajímal britský pohled na klasickou hudbu, protože tady od nás se to jeví, že Spojené království je tak trochu země klasické hudby zaslíbená. Tento žánr je tam velice populární, přístupný širokým vrstvám lidí a možná by se dalo říct, že tam nemá takovou elitářskou auru, kterou si tady ještě pořád s klasickou hudbou někdy spojujeme. Je to opravdu tak, nebo se na to dívám trochu naivně a idealisticky?
1: No, ani ne. Víte, teď, když natáčíme tento rozhovor, tak je konec srpna a právě probíhá festival BBC Proms, což je dobrý příklad toho, co jste popisoval, protože je to největší festival klasické hudby na světě a za pouhých 8 liber může na koncert přijít kdokoliv a najít si místo uprostřed. To je z finančního hlediska asi ta největší přístupnost, jaké lze dosáhnout a každý večer je víceméně vyprodáno. Myslím, že v naší zemi je spousta nadšení pro klasickou hudbu. Najdete tady několik orchestrů, například můžu jmenovat Londýnské symfoniky, které přišly s opravdu inovativními formáty koncertů. Mají třeba pořad nazvaný Half Six Fix, což je hodinový podvečerní koncert, kde dirigent nebo člen orchestru promlouvají k obecenstvu a vysvětlují, co se chystají hrát. Může to být klidně třeba symfonie, kterou budou hrát následujícího dne na svém běžném večerním koncertě. Je tady velká snaha zbourat ty elitářské bariéry, takže prakticky na jakýkoliv koncert v Londýně můžete přijít v džínách a v tričku a nikdo ve vás nebude vyvolávat pocit, že tam nejste vítán. To se někomu sice nemusí líbit, ale tyto bariéry zkrátka padají. Co je na tom problematické, je to, že ubývá peněz. Při tom všem celospolečenském nadšení by si člověk myslel, že budou různé subjekty mít snahu do tohoto odvětví více investovat, ale to se neděje. Myslím, že největší tragédie je to, že se šetří na hudebním vzdělávání a to tak drasticky, že se obávám, jestli budoucí generace budou mít stále ještě takové hudební nadšení jako ty generace, které mají čas chodit na koncerty dnes. To se uvidí. Nicméně lidé dělají úžasné věci, pracují s mládeží, aby tohle všechno udrželi naživu. Ale není to jednoduché, je to velká výzva a netýká se podle mě jenom Spojeného království. Přístup k hudebnímu vzdělávání je celosvětový problém a je to ta hlavní věc, která klasickou hudbu v budoucnosti buď zachrání, nebo zlikviduje.
0: V tomhle směru máme zase, mi řekl bych, určitou výhodu, protože hudební vzdělávání je tady velmi dobře dostupné díky systému základních uměleckých škol. Takže asi máme určité oblasti, ve kterých se můžeme inspirovat navzájem.
1: Rozhodně.
0: Když už mluvíme o hudebním vzdělávání, co vaše pedagogické aktivity? Předpokládám, že vyučujete v rámci mistrovských kurzů a tak dále.
1: Ano, mám stále místo na Královské konzervatoři v Antwerpách a také dávám mistrovské kurzy po celém světě. Ve většině případů, když mám hrát v nějakém městě koncert, tak se spojím s místní konzervatoří, nebo spíš oni se většinou spojí se mnou a já tam pár lekcí otučím. Třeba v příštích měsících budu takhle učit na Gilliardu, Curtisově institutu, anebo Guildhallu v Londýně. Nedávno jsem byl v Ženevě. Velice mě to baví a je to pro mě skvělá příležitost, jak se seznámit s dalšími hornisty, protože kvůli tomu, že nehrají v orchestru, nemám většinou tolik příležitostí se zapojit do té úžasné hornové komunity, jako mají jiní hornisté. Takže to, že udržuji styky s konzervatořemi, je pro mě velmi milá věc i na osobní úrovni.
0: Teď jsme na začátku koncertní sezóny 2026/27. Co všechno vás čeká?
1: Několik opravdu zajímavých projektů. Jak jsme už řekli, natáčíme tento rozhovor na konci srpna, takže příští víkend budu hrát na BBC Proms. Symfonický orchestr BBC a dirigent Sakari Oramo se mnou zahrají nový hornový koncert a bude se to přenášet v televizi, takže na to se moc těším. Je to společná objednávka BBC, Birminghamských symfoniků, Antwerpských symfoniků a Sofijské filharmonie z Bulharska. Takže to je skladba, která bude žít v průběhu celé sezóny. Čeká mě také moc pěkné turné po Spojených státech, kde budu ve Filadelfii hrát americkou premiéru koncertu, který pro mě napsala skladatelka Anna Klein. Jak už jsme říkali, s Mnichovským komorním orchestrem budu hrát první hornový koncert Richarda Strausse. A ještě pro mě vznikají další dva nové koncerty, které v této sezóně také budu premiérovat se symfonickým orchestrem BBC a orchestrem Britain Symphonia. Budeme mít vystoupení v Curychu a v Kanadě. Takže je to velmi eklektická směs všelijakých věcí, které mě čekají.
0: Skvělé, tak vám moc děkuji za váš čas. Britsko-český hornista Ben Goldscheider byl naším hostem v dnešním vysílání. Budu se těšit na vaše nové mozartovské album a až ho budeme moci vysílat taky u nás v rádiu. A těšíme se i, že vás brzy uvidíme a uslyšíme tady v Praze. Moc děkuji.
2: Thank you very much. It's been a pleasure talking to you.
1: Já děkuji, bylo mi potěšením s vámi mluvit.
0: My si závěrem pořadu ještě poslechneme jednu ukázku z britského repertoáru, druhou větu z hornového koncertu číslo 2 skladatele Malcolma Arnolda. Náš dnešní host Ben Goldscheider bude hrát solo za doprovodu Filharmonia Orchestra a dirigenta Leeho Reynoldse. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
12: Ladíte Klasik Praha.
13: Koncert bez smokingu vám přináší
12: Klasik Praha.
14: Společným jmenovatelem dnešního večerního koncertu je poetické drama Peleas a Melisanda, které vytvořil v roce 1892 francouzsky píšící belgický básník a dramatik Maurice Maeterlinck. Maeterlinck patřil k významným představitelům takzvaného symbolistního dramatu a hudební tvůrce odjakživa symbolismus přitahoval, protože skladatelé si jasně uvědomovali, že básnictví, které se odklání od popisnosti a usiluje o postižení duševních stavů člověka, přičemž používá bohaté metaforické prostředky, s hudbou ideálně komunikuje. A tak právě ku příkladu Maeterlinckova dramata, zvláště Peleas a Melisanda, ale i Modrý pták, byla zhudebňována řadou autorů, ať už šlo o Francouze Claude Debussyho, Paula Dicasse, Gabriela Fauré, Vincenta Dandyho, Švýcara, Arthura Honeggera, Severany, Rusy či Čechy. Dnes večer budete mít možnost porovnat dvě zpracování Maeterlinckova díla, a sice z pera Claude Debussyho a Jeana Sibelia. Děj Maeterlinckova dramatu Peleas a Melisanda je tragickým příběhem lásky. Princ Golod zabloudí na lovu a nalezne u studánky překrásnou dívku se zlatými vlasy, kterou přivede na zámek jako svou ženu. Melisanda cítí ke stárnoucímu manželovi jen úctu. Za to jí poutá něžné přátelství ke Golodovu nevlastnímu bratru Peleovi, které se rozhoří v čistou lásku. Ta ovšem sebou přináší neřešitelné problémy. Když se oba milenci naposled tajně sejdou, jsou přistiženy Golodem, který probodne Pelea a zraní Melisandu. Dívka se probírá z mrákot až poté, co porodí dítě. Na manželovu otázku, zda mu byla nevěrná, odmítá odpovědět a raději umírá. Jak už jsem říkala, dnes večer zazní dvě různá hudební zpracování tohoto příběhu. Autorem toho prvního je Claude Debussy, kterého příběh Pelea a Melisandy skutečně proslavil. Stalo se tak prostřednictvím nesmrtelné opery stejného názvu, která byla poprvé uvedena roku 1902 v Paříži. Orchestrální verzi z této Debussyho opery, kterou dnes večer uslyšíme, pak sestavil francouzský avantgardní skladatel Marius Constant a já věřím, že vás básnivé, nenapodobitelně harmonicky zvlněné impresionistické hudební stvárnění tohoto tématu zaujme. Kromě Debussyho Metelinkovou látku uchopila, jak už jsem říkala, celá řada dalších skladatelů. Dnes večer si po Debussyho hudbě budeme moci poslechnout také pojetí finského skladatele Jana Sibelia. Ten nám Metelinkovo drama zprostředkovává formou koncertní svity, sestavené v roce 1905 ze scénické hudby, která měla premiéru v témže roce. Jde o postromantické hudební pojednání s velkými kantilénovými oblouky a s příznačným výrazem nostalgie, nezapírající časovou blízkost skladatelovi třetí symfonie. Tak tedy Péleas a Melisanda. To je téma pro dnešní večerní koncert, a to v hudbě Claude Debussyho a Jeana Sibelia. Obě díla bude hrát Česká filharmonie, kterou řídí Serge Bodeau. Přeji vám tedy silný umělecký zážitek a pěkný večer.
12: Koncert bez smokingu
13: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.
2: Na topole nad jezerem seděl vodník pod večerem. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Šiju si botičky do sucha i do vodičky. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju si kabátek. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Zelené šaty, bodky rudé, zítra moje svatba bude. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije niť.

Glöcklein.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z archivu osobností jednoho ze zářijových pořadů a já ve studiu už teď přivítám svého hosta. A budeme dnes hovořit o tématu skladeb, ve kterých se používá nejenom hudba, ale taky slovo. A za chvíli se k tomu dostaneme a musím říct, že taky skladeb, které nehrajeme v běžném programu na rádiu Klasik Praha. Já vítám v našem studiu paní docentku doktorku Věru Šustíkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Věro, vám budu říkat, jak jsme se domluvili, protože tohle je dlouhé. A tím, že jsem teda teď prozradil taky ty vaše tituly na začátku, tak vy ještě vyučujete?
1: Já teď vyučuju už jenom krátce na DAMU i na HAMU a to, jak teoreticky tedy skladby s mluveným slovem, tak také na DAMU prakticky výuku melodramu.
0: Vy jste, jsem se dozvěděl, ze začátku taky hrála na kytaru. Jak dlouho vám to vydrželo?
1: No, moc dlouho ne, musím říct, protože když jsem pochopila, že někdy v 80. letech se kytarou asi těžko uživím a chtěla jsem ještě studovat dál, tak jsem vlastně měla jedinou možnost a to byla hudební věda na Filozofické fakultě v Praze, kde ovšem mě řekli, ale jedině s češtinou. Já jsem se tomu tenkrát bránila, ale pro melodram to bylo dobře.
0: Já vím, to byly ty dané obory, ty dvojice, ano. Které já jsem to samozřejmě taky zažil, když jsem se tam teda zkoušel hlásit, ale vzali mě. Dobře, ale vy máte celou řadu dalších vlastně funkcí. Byla nebo jste ještě v Muzeu české hudby?
1: Ne, už jsem letos skončila.
0: Taky. Dobře. Tak to je všechno minulost vlastně.
1: Už je to minulost.
0: Ale máte před sebou určitě toho hodně a o tom právě si dnes budeme povídat. Vy jste taky, a teď mě opravte, jestli to není pravda, dál působíte v České společnosti pro hudební vědu?
1: Ano, to je pravda.
0: Jste ředitelkou teda Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, o tom si budeme za chviličku povídat.
1: No, uměleckou pouze, protože ano. Už jsem to předala svému nástupci, dirigentovi Jiřímu Petrdlíkovi.
0: No a taky zakladatelka a ředitelka Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha.
1: Ano.
0: To platí. A je to daleko víc, protože jste taky lektorkou různých uměleckých kurzů a podobně. Ale teď ještě na začátek, než si pustíme první ukázky právě melodramu, tak řeknu dvě slova. Melodram a melodrama. Vysvětleme posluchačům, jestli v tom je nějaký rozdíl.
1: Rozdíl v tom je. A je v tom taky velký nepořádek.
0: Ano.
1: Protože v každé zemi, v každém jazyce se to používá jinak a historicky se to používá jinak. A my dneska pro melodrama používáme vlastně toto označení pro ten historický melodram 18. století, který byl scénický a patřil vlastně pod hudební divadlo. Čili drama, melodrama, drama s hudbou. Kdežto melodram se začalo používat při vzniku koncertního melodramu, což je recitace s hudbou na koncertním pódiu. A to je vlastně i ten soudobý koncertní melodram.
0: Tak to jenom tak, aby naši posluchači měli o tom přehled a už jste to taky rozdělila na ten scénický a jevištní. Vy se dneska spíš asi setkáváte s tím jevištním.
1: No tak já jsem založila Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha, který se už několik let přejmenoval na Melodram Fest, je to kratší a výstižné, ale tam vlastně hlavní náplní je ten koncertní melodram a to jak komorní, tak orchestrální. A věnujeme se oběma typům. Samozřejmě orchestrálních děl musíme uvádět méně, protože je to finančně náročné, ale jinak velmi rádi pracujeme i s velkým orchestrem.
0: Já se teda musím přiznat, že co se týče melodramů, tak znám akorát i podami Zdeňka Fibicha už ze svého mládí a od té doby jsem se nějak s melodramem nesetkal. My se právě setkáme v tom dnešním pořadu. Mimochodem při tom jednom festivalu je taky soutěž. Povězte o ní něco, v čem to spočívá?
1: Ano, to bylo hned od začátku myšlenka nejenom vytvořit platformu pro koncertní melodram, ale také přitáhnout mladé studenty, jak herectví, tak klavírní hry a další, aby se jaksi prakticky seznámili s touto formou. A to je nejlepší formou soutěže. Takže rok po vzniku festivalu vznikla i mezinárodní soutěž v interpretaci koncertního melodramu a ta trvá dodnes jako bienále, protože zpočátku jsme dělali české a mezinárodní kolo, ale v roce 2019 jsme české kolo už nahradili a vznikla nově kompoziční soutěž melodramu a ta už také byla, vlastně má 5 ročníků.
0: My tady asi, jak se dívám do toho programu, hudby neuslyšíme moc z toho současného, ale budeme se zabývat třeba teďko tvorbou Zdeňka Fibicha. To je vlastně osobnost, která vám říká asi nejvíc.
1: No tak já jsem začínala jako fibicholog a přes Fibicha jsem se dostala k melodramu, musím říct. Ale velmi brzo jsem se ponořila do tohoto žánru a samozřejmě mě potěšilo, že založením festivalu se k nám připojilo hned spousta soudobých skladatelů a že ten festival vlastně funguje jako premiérový z 90%.
0: A samozřejmě to jsou neprofesionální nahrávky, takže nám se nepodařilo, abych teda přiznal posluchačům pravdu, stáhnout do počítače. Takže je neuslyší, ale uslyší jiné věci. A na začátku našeho pořadu té hudební části jsme dnes slyšeli vodníka Zdeňka Fibicha, samozřejmě na text Karla Jaromíra Erbena, koho jiného. Jednak českou verzi a pak i verzi německou. Od mladých německých interpretů. Povídáme si o tedy tomto festivalu, který letos zažívá už, nebo zažije 29. ročník. No a vy máte slavné výročí v tom letošním roce a to je vlastně 30 let od doby, kdy se věnujete tomuto žánru.
1: Ano, dá se to tak říct, protože před festivalem vlastně celá ta anabáze začala mým koncertním turné spolu s Borisem Krajným po Americe a Kanadě.
0: Tak aspoň pár slov o tom, to je zajímavé téma.
1: Nechci to nějak moc rozšiřovat, ale byla to víceméně náhoda, kdy američtí muzikologové pořádali konferenci o melodramu na Stanfordské univerzitě a rok dopředu požádali Fibichovu společnost, protože věděli, že Fibich existuje a Hypodamie

0: Když už jsem konečně byla hotová a měla jsem referát v angličtině, tak si požádali z americké strany, že to chtějí také slyšet. A tehdy neexistovalo jediné CDčko s nahrávkou melodramu u nás. Takže naživo a přibrali jsme Borise Krajného, klaviristu z Hamu, který mě doprovázel, já jsem recitovala, ale jenom česky, protože na univerzitě chtěli originál. Nicméně se podařilo zorganizovat poměrně rozsáhlé koncertní turné po všech velkých městech Kanady a Ameriky a končili jsme v New Yorku. A tam ne všude ta české provedení bylo žádoucí, proto jsme přibrali několik amerických profesionálních herců a tam jsem začala režírovat. Takhle jsem se k tomu dostala vlastně a posledním impulzem bylo, když za mnou přišly dvě dámy a říkali, prosím vás, my pojedeme do Prahy, kde vás můžeme vidět, v jakém divadle. Jsem říkala, na mě neuvidíte, já pracuju v Národním muzeu, v Českém muzeu hudby a tohle to je jenom taková jako vlastně lahůdka pro mě. No, byli strašně překvapené a říkali, my jsme mysleli, že u vás ten melodram běží, teď je to taková stará tradice. A to mě začalo vrtat hlavou, proč teda nedělat melodram u nás a nezvat ty cizince k nám do Prahy. Tak to vzniklo.
1: Dobře, tak my si poslechneme teď další hudební ukázku. Ta bude zase z pera českého autora, Bohuslava Martinů. Tak prosím o takový komentář před skladbou.
0: Ano. Český melodram má opravdu velmi bohatou tradici od toho Fibichova vlastně počáteční tvorby až přes Ferstra, Ostrčila a tak dále a tak dále. Ale já jsem vybrala Martinu, protože tam došlo k nějaké velké změně a k velkému posunu. Zatímco všichni autoři čeští psali koncertní melodramy na české texty, na naše národní básníky a psali je většinou pro klavír nebo pro orchestr, tak Martinů zvolil francouzský text, byť ho děláme v českém překladu, a použil kombinaci nástrojů, které spolu běžně nehrají. Čili je to velmi zajímavé barevně a do třetice vlastně porušil vztah slova a hudby, který není vyvážený, ale to slovo jenom jakoby komentuje velké barevné plochy martinovské hudby. A z jeho tří lirických melodramů jsme vybrali jako ukázku ten poslední, Tanečnice z Jávy, a recituje to paní Carmen Majerová.
1: A já doplním i hudebníky, Ivo Kahánek klavír, Hana Hrachovinová harfa a Jana Kubánková housle.
0: Ano.

pohybu vlnivé, nohy jim udlévají. Příznačné ruce a prsty se do taktu zachvívají. A hudba.

0: Bohuslav Martinů, tanečnice z Jávy, to byl melodram tohoto skladatele, recitovala Carmen Majerová, manželka tedy Petra Kostky, to ještě uslyšíme v našem pořadu. Ale až za chviličku. Ale mým hostem ve studiu je Věra Šustíková, které se dál taky zeptám právě na probíhající vlastně záležitosti kolem melodramu. Jak bychom mohli třeba srovnat ten současný melodram s tím minulým, s tím starším typem?
1: S tím starším typem, jak jsem říkala, zpočátku to byly melodramy, které pracovaly s klavírem anebo s velkým orchestrem. To byl ještě pozůstatek toho romantického melodramu. Od chvíle, kdy Martinů vlastně porušil toto pravidlo, tak celá řada skladatelů pak už hledala další možné formy, různé kombinace nástrojové. Máme melodramy s smyčcovým kvartetem, s různými dechovými nástroji, sólovými nástroji a podobně. A také témata se velice proměňovala. Dnešní melodram v podstatě má daleko větší možnosti v tom, že zhudebňuje nejenom poezii, ale také prózu nebo dramatické monology. Často se blíží až k tomu scénickému melodramu, kdy vytváří nějakou až scénku, dalo by se říct. Velmi se využívá také jeho apelativní funkce, protože mluvené slovo je daleko dramatičtější než slovo zpívané. A tak to samozřejmě vede k tomu apelovat v různých momentech společenského řízení na takové ty ideje, které v tomto případě jako vyznívají daleko výrazněji, než kdyby to byla píseň. Z historie můžeme připomenout z roku 68 právě tvorbu Luboše Fischera, který napsal melodram Žádost o popravu, a je to taková velmi absurdní záležitost, kterou bychom si ostatně mohli poslechnout v podání Petra Kostky.

Vážený státe, podávám tuto poníženou supliku za účelem žádosti o vlastní popravu. Ve svých 30 letech jsem zjistil, že vše, co ve mně stálo za řeč, zemřelo. A tudíž není žádného důvodu, aby zůstalo naživu to, co za řeč už nestojí. Jelikož kromě státu neznám jiný podnik, který by se popravami permanentně zabýval, obracím se tímto na tebe, neboť se mi nenaskýtá jiné možnosti. Náklady spojené s mou likvidací pochopitelně hradím. Doufám v kladné vyřízení této žádosti. A jsem s poníženou oddaností tvůj Lukáš Pís.

Vážený pane Píšte, prostřednictvím státních spojů byla nám doručena vaše žádost o popravu adresovaná státu. Je nám velice líto, že ji nemůžeme vyhovět. Dle stávajících předpisů by exekuci musel předcházet rozsudek, tomuto soudní líčení a tomuto obžaloba. Doporučujeme vám proto, abyste si nejdříve opatřil vhodnou žalobu. Obraťte se v této věci na Nejvyšší dvůr prokurátorů. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů k ministerstvu dvoru. Za Nejvyšší soudní dvůr doktor Herden vlastní rukou. Vážený pane ministře, předem mého pozdravu přijměte srdečný pozdrav. Zasílám vám opis své žádosti o popravu a zároveň odvolávám se proti nespravedlivému rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora. Jsem četař v záloze. 30 let jsem žil bez úhony a mám snad nyní právo očekávat, že mi stát vyhoví alespoň v takové maličkosti, jako je poprava. Doufám, že jste příjemně strávil svoji dovolenou. Počasí je až na další stále. Srdečně váš Lukáš Píst. Ctěný Nejvyšší dvore prokurátorů, poníženě žádám, zda by proti mně nemohla být vypracována obžaloba s douškou požadavku trestu smrti. Ve své vrozené upřímnosti přiznávám, že jsem ve své žádosti státu zatajil pravý důvod. Bojím se totiž přikročit k sebevraždě. I sa bez zkušeností je nebezpečí, že bych zvolil nevhodný způsob a mohlo by se mi něco stát. Váš Lukáš Píst.

Vážený pane, ministerstvo dvorů nás informovalo, že máte velice cenné a zajímavé názory na život a na smrt. Byli bychom rádi, kdybyste nám je laskavě tlumočil. Rádi bychom vás za tímto účelem pozvali k exkurzi do našeho ústavu a věříme, že budete s přijetím spokojen. Za psychiatrickou léčebnu v Riesenthalu doktor Josef Liebig, primář.

Milý pane Píste, nejvyšší dvůr prokurátorů by velice rád vyhověl vaší žádosti už proto, že v poslední době neuspěl v několika velikých procesech. Žel, nenacházíme pro takový postup dost zákonných podkladů. Zcela soukromně a z pouhé lásky k našim klientům vám však radíme, abyste se obrátil soukromou cestou přímo na mistra Popravčího, zdali by vás neutratil v mimopracovní době. Nejvyšší dvůr prokurátorů, podpis nečitelný.

0: Vážený pane Pejast, velice chápu vaše hoře a obtížnou situaci, ve které se dožadujete odborného výkonu mé profese. Bohužel ani já neznám cestu, jak vám pomoci. Můj zákrok v mimo pracovní době by totiž mohl být posuzován jako vražda. Nicméně mě velice potěšil váš zájem o mé povolání i vaše ochota svěřit se do mých rukou. Pokud si obstaráte platný rozsudek, jsem vám plně k službám. Doufám, že se neobrátíte na konkurenci. A já vám za to slibuji takovou popravu, že na ní do smrti nezapomenete. S úctou architekt Michal Poldovský, mistr popravčí. Vážený pane, s politováním jsme si přečetli váš poslední dopis, který obsahuje pohrůžky, že v případě nevyhovění vaší žádosti jste odhodlán dopustiti se série vražd na několika bezúhonných občanech nezletilého věku, a to způsobem zvláště bestiálním. Musíme vás upozornit, že váš dopis chápeme jako vydírání státu, na což zákon pamatuje trestem odnětí svobody na dobu od 2 do 5 let. Za Nejvyšší soudní dvůr, doktor Herden, vlastní rukou. Telegram. Nebezi mi o svobodu, ale o popravu. Stop. Lukas Pist.
1: Luboš Fischer, žádost o popravu, a Petr Kostka tedy jako hlavní herec této nahrávky. No ale protože jako jsme šli po příběhu a nevíme, jak to dopadlo ani a o čem to je, tak vás poprosím.
2: Ano, protože jsme slyšeli pouze ukázku, není možné pouštět to celé, je to dlouhé, tak bych chtěla říct, že ten zmíněný pan Pist, o kterém je celý ten příběh, se nakonec unaví neustálým žádáním o popravu a napíše všem zúčastněným institucím, že už si to rozmyslel, že už má opět radost ze života a že by chtěl celý ten nesmyslný příběh skončit. Dostane odpověď, že je to možné, aby se dostavil na oddělení VB a tam se píše protokol a tím, že se to celé uzavře. Poté, co tam přijde a podepíše ten protokol, tak je přerušen vlastně ten tok toho melodramu a přijde už jenom oznámení v novinách, že tento člověk při odchodu ze stanice VB byl poražen autem a byl na místě mrtev.
1: Tak to je smutný příběh teda.
2: Je, ale je to typické pro to, co se dělo v těch 60. letech u nás.
1: Já se ještě zeptám na jednu věc, a to je právě dílo Fibichovo, protože Hypodami jsme neslyšeli tu ukázku teď, ale existuje nahrávka Suprafonu mimochodem taky. Ale hraje se ještě někde na jevišti, nebo kolikrát vůbec došlo k nastudování tohohle vlastně velidíla, protože to je rozsáhlá věc.
2: Je to rozsáhlá věc, je to trilogie 3 celé večery, a to ne krátké. A bohužel musím říct, že se už nehraje. Hrávala se v Národním divadle především jako povinnost v době socialismu, kdy vždycky na výročí Zdeňka Fibicha ji museli znovu nastudovat, alespoň jeden díl. Já jsem pamětník roku 2000, kdy Fibichovské výročí bylo zařazeno také do UNESCO kalendáře a podařilo se nám vlastně prosadit celý projekt Fibichovský. A také jsme žádali Národní divadlo, aby nastudovalo Hypodamii, protože tady byla první mezinárodní konference o melodramu a chtěli jsme těm vědcům z celého světa Hypodamii ukázat. No nakonec se podařilo, že byl nastudován pouze 3. díl Smrt Hypodamie, a to ještě s velkými problémy a neochotou moc, musím říct, ze strany Národního divadla. A vysvětlovalo se nám to tak, že to je velmi neekonomické, že vlastně jsou vytížení herci, ale orchestr, který patří opeře, a operní pěvci nemají v tu dobu co dělat a že se to prostě nehodí a že už je to staré a kdesi cosi. A tak jsme v roce 2010 spolu s dirigentem Jiřím Petrlíkem zpracovali zkrácenou verzi Hypodamie v jednom večeru. A naštěstí to, co se v těch dílech opakuje z předchozích dílů, se dalo vypustit a tak jsme se dostali k tvaru, který byl snesitelný pro jeden večer. A s velkým úspěchem, musím říct, se to provedlo jak v Olomouci, tak v Praze na Žofíně. Ale bohužel ta nahrávka se pravděpodobně nedochovala, mám ji, ale nehraje, je nefunkční, nevím, nemůžeme ji pustit.
1: Dobře.
2: No a teď jsme vlastně tím též dirigentem dělali tříletý projekt s Teplickou filharmonií, kde jsme každý rok nastudovali celý jeden díl, také koncertně samozřejmě. Hypodamia, obsadili jsme už mladší generaci, takže Hypodamii dělala například Dita Hořinková velmi dobře a celá řada dalších. Ale abychom to postavili na scénu, na to Fibichova společnost nemá samozřejmě možnosti a není divadlo, které by v současné době se s tím popasovalo.
1: Ale Fibichova společnost je v její moci teda pořádat festival a k tomu bychom teď měli říct pár slov, protože ten 29. ročník už se blíží.
2: Ano, 29. ročník začíná 4. října. Musím se pochlubit, že mým gratulačním koncertem. Takže tam budou samozřejmě v daleko větší míře zastoupení interpreti, než bývá zvykem, bude to širší a bude to taková přehlídka vlastně toho nejlepšího, co jsme za těch 30 let udělali. No a pak budou další, bude interpretační soutěž letos, další ročník a budou ještě, například jsme rozšířili svoji působnost do Plzně také mimo Prahu. Plzeňská filharmonie s námi připravuje orchestrální koncert na 5. listopadu a pak bude ještě s Teplickou filharmonií koncert v prosincový v Praze. Takže na našich webových stránkách bude konkrétní program.
1: Teď už tam asi je, my to přetáčíme ten pořád, takže se můžete podívat na webové stránky. No, my jsme na konci skoro tohoto pořadu, i když dvě ukázky jsou ještě před námi. A to je téma Ariadny. Tak my tady máme jednu ukázku starší, jednu mladou, řekněme. Tak začněme tou starší.
2: No, starší. Jiří Antonín Benda je takový nejslavnější autor těch historických scénických melodramů. Podle jeho vlastně vzoru psalo mnoho autorů, také dnes už zapomenutých většinou, ale Bendova Ariadna a Bendova Médea se hraje dodnes. A díky tomu, že to je původně v němčině, tak ty překlady se dají modernizovat aspoň částečně a přiblížit dnešnímu posluchači. Navíc komorní obsazení orchestru a malé obsazení herecké umožňuje i scénické provedení i v našich silách, to je. A také jsme to několikrát již provedli. A musím říct, že posluchači vlastně nebrání nic v tom poslouchat to historické dílo, i když je to třeba se zastaralým jazykem, protože když se to podá tak, jak to je přirozené, tak vlastně to přijme a nepřemýšlí o tom, jestli ten tvar slova je takový nebo jiný, ta hudba tomu vlastně pomůže. No a také v našem festivalu několikrát jsme se pustili do scénických melodramů a děláme je buď to poloscénicky, to znamená v kostýmech se vším všudy, ale na koncertním pódiu s orchestrem na scéně, anebo vyloženě tedy tradičně v divadle a s orchestrem v orchestřišti. Poslední, co jsme dělali, je právě k Bendovu výročí. Jsme nastudovali jeho Ariadnu a nechala jsem napsat takový pandán k Ariadně jako poctu Bendovi. Ariadna, ten příběh zpracovaný současnýma očima. Libreto k tomu napsala Karla Erbová, která dnes už bohužel není mezi námi, ale když jsem s ní naposledy řešila tento problém, tak vlastně jsem si ji vybrala, protože má takový, nebo měla takový moderní přístup k životu vůbec, takovou tu životní filozofii moderní ženy. A chtěla jsem, aby se podívala na ten příběh nějak nově. Což se jí podařilo, si myslím, a hudebně stvárnil toto dílo Jiří Bezděk, soudobý skladatel, který se velmi věnuje melodramu, a po skladatelích, jako je Zdeněk Zahradník a Josef Marek, těch nejplodnějších vlastně, kteří nám napsali víc jak 10 melodramů, tak v současné době je to Jiří Bezděk, který už má také asi 10 melodramů a navíc vyučuje na Plzeňské konzervatoři skladbu a vede své studenty k tomu, aby také psali melodramy. Takže tím pádem se to rozšiřuje i na tu mladou generaci.
1: Je složité taky sehnat herce pro nastudování melodramů?
2: Svým způsobem ano, i když my už dneska máme vlastně druhou generaci. Ta první ta odešla a nebo odchází, to byl Otakar Brousek, Petr Kostka, Carmen Vajra, ty jsme slyšeli, ale taky Dalimil Klapka a řada dalších. Ale spolu s nimi už začínali na začátku festivalu herci jako Petr Stach, Filip Sichra, Apolena Veldová, Marta Hrachovinová a zase dalších celá řada. Dnes nejmladší se rekrutují z vítězů těch interpretačních soutěží, takže máme herců dost. A já jsem strašně ráda, že díky té svobodě, že vlastně nejsme divadlo, ale jsme volná platforma, si můžeme vybírat herce z celé republiky.
1: A zdravíme Filipa Sichru, který je taky naším moderátorem. Tak si tedy pojďme poslechnout první ukázku Ariadny, tentokrát od Jiřího Antonína Bendy, a v hlavní roli tady vystoupí herec Petr Stach.
2: Jako Tézeus.
3: Ještě naposledy musím vidět,

spíš tak sladce, Ariadno, tvůj poslední klidný, šťastný spánek. Zdá se ti zas jen o mně. Objímáš mě, má lásko. Má věrná. Ale já musím. Mám právo opustit ji. Mám právo zradit lásku. Svou lásku. Svou zachránkyni, milenku a ženu svoji.

Já ničem a bídák, že mu rovno není. Vždyť chránila mne před Minoem. Vyvedla mě z labirintu. S ní jsem zabil Minotaura. Pro mě se i vlasti vzdala. Prchla se mnou do pustiny. A já bych jí zde nechal samu? Ariadnu samotnou? Na pospas hrůze, hladu, zvěři, samu? Ne, to ne, tak velkou oběť pro Atény. Vlast jsem zbavil ponížení. Teď mám doma stát se králem, což je svatou povinností. Ale i k lásce jsou povinnosti svaté.

0: Ach, Téze.
1: Ze sna mne volá.
0: Chrání, chrání svou Ariadnu.
1: Já svou Ariadnu?
0: Jen mě neopouštěj.
1: Říká neopouštěj, jak tuší.
0: Bozi, zadržte ho!
1: Ariadno! Jaké kouzlo mě svou mocí drží zpátky?

0: Je snad to vůle osudu? Volají mne! Lodě jsou zde a čekají na mne. Záleží na mém rozhodnutí.
1: Ariadna na Naxu, melodram Jiřího Antonína Bendy v provedení Petra Stacha. No a teď, jak jste už okomentovala tu závěrečnou ukázku dnešního programu, tak to je dílo Jiřího Bezděka a to se jmenuje Ariadne, řecký mýtus. A tam účinkovat bude tedy kdo teď?
2: Tam jsou vypravěči v podstatě a je to Apolena Veldová a opět Petr Stach. Ale ukázka bude s Apolenou Veldovou.

Na tenkém stvolu noc, svítání v nedohlednu. Na tenkém stvolu noc, svítání v nedohlednu. Jediná pluje této noci loď po pustém moři. Kdo se to krade tmavomodrou tmou? Kdo se to plíží? Kdo chce neviděn, neslyšen proplout k svému domovu? Jen tiše, delfíni, jen tiše, ať nevzbudíme ani oblázek vodami chlácholený, ať nevzbudíme oblak, jenž se rodí na víčkách očí žen. Tézeus! S těmi, jimž v bitce s Minotaurem zachoval křehký život. Ještě se chvějí z té přežité hrůzy. Ještě se k sobě tisknou. Jen tiše, přátelé. Jen tiše. Jen tiše. Až za obzor spadnem, jak přes sousedův plot, pak veselte se, co jen hrdlo ráčí. Zpívejte, křičte samou radostí, že ještě zítra zelenat se může před vaším domem strom. Však do té doby tiše. A oni pluli. Plížili se tmou, jak kuna, která vyplenila kurník. V přístavu zatím bezeslovně klesly mínojské lodě ke dnu. Však kdo ví, co by vymyslel si na krutou pomstu Mínos.

0: Minuli Naxos. Nechali tam dívku plničkou nadějí. Však ona spí, znavena cestou, unavena láskou. Až ráno strhne milosrdnou masku a ona zjistí, že je příliš sama. Trochu si popláče a zítra zapomene. Že byly sliby? A kde ne? Jen tiše, delfíni, jen tiše, připlují jiní, jiným bude tančit a oni, omámeni krásným zázrakem, ji budou milovat. Pak možná ani nevzpomene, že kdysi Tézeus, hrdina stokrát slavný, v náručí též ji měl.
1: Apolena Veldová, tu jsme slyšeli v té poslední ukázce dnešního pořadu z archivu osobností, v díle Jiřího Bezděka Ariadne Řecký mýtus. A já už se teď musím rozloučit s mým dnešním milým hostem, který přišel jaksi v mnoha funkcích do našeho studia, ale hlavně teď chystá festival, o kterém jsme taky hovořili a který bude v říjnu začínat.
2: Začíná 4. října a končí tuším 4. prosince.
1: A program najdete na webových stránkách, které znějí
2: www.melodramfest.cz.
1: A tam bude taky inaugurační koncert mého dnešního hosta, protože už 30 let se zabývá právě tímto žánrem. Já moc děkuji paní docentce doktorce Věře Šustíkové za to, že přišla do našeho studia a loučím se s ní a přeji zdar melodramu.
2: Děkuji mockrát za pozvání i za to přání.
3: Z archivu osobností.
4: Posloucháte Klasik Praha.